0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Náplně hned.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Zkuste si dát minutku klidu.
15: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
16: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
17: Attention! Jen

0: taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cemického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 79 a 2019, převážně na svých pacientkách. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Řidiči, v Jičíně si zvykáte docela na zásadní novinku. Na frekventované křižovatce ulic 17. listopadu a pod Koželuhy se totiž změnila přednost v jízdě. Hlavní teď vede z ulice pod Koželuhy doleva směrem k městskému úřadu. Změna je dočasná a má hlavně pomoci zkrátit kolony, které se tam v poslední době tvořily. No podíváme se ještě na toho naše páteční východočeské počasí. Den přináší hodně oblačnosti. K večeru budou ve hře i přehánky. No ale teploty naprosto v pohodě. 18 až 23 stupňů Celsia.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jasmin na svém místě.
2: Tady.
1: Michal, taky dobré ráno. A David, akorát ne náš, ale David Račák, zprávař. Tak dobré ráno vám všem, kdo jste si nás zapnul a víte, co je.
2: A jo.
1: No jo, no konečně. Jo, já teda nevím, jestli vám to nepřijde, nebo jestli to přijde jenom mně, ale ten týden nějak utek.
2: Ale Blesku rychle, takhle.
1: Takhle. Tak pojďme na písničky, startuje páteční snídaně, Michal Schulte a

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídani. 6.05 Michal Šulte a Rihep a my vám přejeme krásné ráno. Tak co, už máte plány na víkend? Už víte, co chystáte? Jasně, víme taky, že někdo z vás bude v práci. Tak teďka se ptáme vás, kdo máte volno, kdo se těšíte na ten zasloužený odpočinek, chata, chalupa, nějaký výlet někam ještě. Hezky má být docela o víkendu. Co ty, Jasmin?
1: Ty jo, já pořád přemýšlím. Vím, že dneska se máme vidět s kamarádama, ale zítra možná půjdeme nějaký pochod s mým přítelem, protože on se chystá na svatojakubskou cestu na Kamíno a nekece. Potřebuje trénovat, takže si dáme možná třeba 20-30 kiláků nějaký pochůdek.
0: Nekece, to jsem připomněla, my jsme takhle chodili, už to je dlouho, nevím, jak se to jmenovalo, bylo to nějaký pochod, bylo to v Polici nad Metují a chodili se tam vždycky dvě vzdálenosti, mohla si vybrat ze dvou vzdáleností, jo, já vždycky chodil tu kratší a vždycky jsem dostal nějakou takovou keramickou placku v cíli a diplom, ale to už je, hele, historie.
1: To už je historie.
0: To už je dlouho.
1: A tvý plány na víkend?
0: Moje plány na víkend, člověče, jedu, kdy to je, zítra v sobotu, jedu na oslavu 70. narozenin.
1: A to je dost? To je dobrý.
0: To je dost. Myslím si, že se tam budou hrát jiný písničky, než jsem zvyklý takhle hrát třeba na firmkách, ale docela se na to těším, bude to taková změna. Tak nás zajímá, co chystáte vy, protože je tady minuta šampionů a i dneska pro vás máme, nebo i dneska naposledy pro vás máme voucher na akinu.cz v hodnotě 5000 korun na prémiová krmiva pro psy a kočky.
1: A dneska po vás chceme teda klasicky vědět, jak se jmenujete, odkud jste a do třetice vaše plány na víkend.
0: Můžete to napsat klidně ve zkratce, ať vám neupadnou prsty takhle po ránu palce. Napište nám to na 777-937-777. My vám nasadíme na chvíli motýle do břicha. A dostaneme se k tomu minuta šampionu za malou chvíli. Voucher v hodnotě 5000 korun na Akinu pro jednoho z vás. Tak pište a my k vám posíláme motýle. Hezké ráno.

0: Leso Mandra, že motýly na Hit Rádiu, 6 hodin 10 minut, startuje minuta šampionů, kde jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz na dobroty pro vaše čtyřnohý miláčky. Zpráv od vás přišlo spoustu. My vybereme s Jasmin jednu. Nám to vždycky vybírá David, ale David už je někde v Japonsku na svatební cestě, tak to asi těžko, navíc je tam časový posun. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Minuta šampionu startuje teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend.
1: Maruška Mariánské Lázně půjde na houby.
0: Pavla Jablone na Torlicí, super víkend s vnučkou.
1: Olča Bochov, slavnosti města, kamarádi a burčák.
0: Martina Nové Hrady, řezání a štípání dřeva s manželem.
1: Lucka Liberec, oslava jejich narozenin u Segry a opékání buštů.
0: Budem štípat. Lukáš Svatava chystá se na oslavě města Havlíčku v Rod.
1: Marcel Plzeň s přítelkyní na motorce.
0: Lenka Rýmařov, hlavně přežít, hodně užít.
1: Luděk Česká Třebová večer u deskovek.
0: Evča Frýdek Místek bude slavit 15. narozky dcery.
1: Iva Arnoltice, grilovačka loučení s létem.
0: Petra Zlín, půjdu do lesa na bedli.
1: Míša Praha, čekají úklid obce a pak opékání burstů za odměnu.
0: Pavel Polná, pořádání turnaje judo.
1: Market Hranice, odpočívat při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6B letos stojí za to.
0: Mm-hmm. No tak těch zpráv přišlo spoustu, nestihli jsme jich přečíst třeba tak 95%.
1: Ale musíme jednu výherní vybrat a říkám si, že když jsme tady teda bez Davida, takže si můžeme každý vybrat jednu a pak z nich vybrat finálního výherce.
0: No tak mně se líbila zpráva od Míši z Prahy, že je čeká uklid obce a pak opékání burštu za odměnu, jako než uklidíš celou Prahu.
1: Mně se líbila teda Market Hranice, odpočívání při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6B stojí za to. A učitelky to mají těžký. Tak si střihneme.
0: Tak si pojďme střihnout. Takže bude to kámen, nůžky, papír teď, jo.
1: Jo, a
0: tak
1: na teď a dělej takhle, ať to je slyšet, že to děláme.
0: Jo, tak počkej, já to teda stáhnu, takže
1: kámen, nůžky, papír teď.
0: Oba nůžky. Kámen, nůžky, papír teď. Oba kámen. Tak pojď papír ještě. Kámen, nůžky, papír teď. Tak počkej, ty jsi mi teda podělala,
1: jo. Já jsem tě podělala, no. A tak já nevěděla, že to myslíš vážně.
0: Tak, Jasmin vyhrála, takže tím pádem
1: Market z Hranic. Hranice.
0: Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. Tak moc gratulujeme. No a my pokračujeme. Já prostě říkám pořád, že v tomhle baráku na kamoše nenarazíš. Takže Clean Bandit and Mary na Hit Rádiu pro vás všechny, kdo nás ladíte v 6.13. Hezké ránko.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hitrádiu 619. Ano, i vás, kdo jste si nás třeba zapnul poprvé, tady zdravíme a vítáme. Krásné ráno, tohle je Hitrádio. Volby do komunálek. Celá republika je zasypaná billboardy, to jste se asi všimli. Billboardy, ze kterých se na nás smějou ti, kteří u voleb chtějí náš hlas. No a naprosto geniální věc se stala na severu Čech. Tam jedna strana nechala vylepit billboardy, jenomže v Jablonci nalepili billboardy, který měli nalepit v Liberci a naopak. Jo, a já si říkám, jestli to nebylo schválně. Jo, všichni se o tom baví, všude se o tom píše, my se o tom teďka taky bavíme, tak jestli to prostě není jenom marketing jako prase.
1: No, marketing, nějaká meziměstská solidarita, tak my můžeme tady vylepit něco s Brnem a metrem třeba do budoucna, že jo,
0: no,
1: v Praze.
0: Já si říkám, jestli představuju toho lepiče. Jo, že
1: lepič? To tak se jmenuje ta pozice.
0: Jasně, no, je to lepič. Viděli jste někdy, jak se lepí billboardy? Ono to asi nebude sranda, jo? Já občas takhle, když jedu po městě a vidím, jak tam mají ten obrovský kýbl s tím lepidlem, pak ten smeták a...
1: jo. Ty tak všechno hezky jako dokážeš napodobit.
0: Tak mám to nakoukaný, mám na to docela zálus tady na tu pozici lepiče. Že to asi nebude jednoduchý, protože on ten billboard takhle jako z dálky vypadá, že je docela velký a zblízka je jako obří, jo. Takže já si právě říkám, jak jste říkala, jo, jestli třeba nebudou příští týden tady politici z Prahy slibovat třeba to metro v Brně,
1: jasně,
0: nebo třeba Nový moře v Ostravě.
1: No nicméně komunální volby, ty jsou, nepletuli se, 9. a 10. října je to první kolo, takže možná do té doby ještě pár bizárků přibude.
0: Já bych to potvrdil, ale taky si nejsem jistý. Tak pokud jste třeba potkali nějaký bizarní billboard, něco opravdu, co jste si řekli, no tak to stát asi dělají legraci, ne? Tak nám to klidně vyfoťte, pošlete, ale asi až bude světlo, teďka ještě toho moc nepofotíte. Nickelback. To jsou hity, které vám pošleme, naladíme za chvíli. Taky Leony, no a samozřejmě i páteční doprava. Ať víte, jak to jezdí, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa. Na králi.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibirský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase mezi Žadcem a Plzní. U Jesenice srazilo osobní auto zvěř, dejte tam pozor. No a na Českobudějovicku v Záboří došlo k požáru vozidla, na místě zasahují hasiči. Počítejte s omezením a hlavně pozor, ať do toho nevletíte.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: A všech podcastových platformách.
10: Hitrádio Černá Hora.

0: na krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Přeju všem hezké ráno. Policie v kalifornském městě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě $50,000, v přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Představení nových iPhoneů obvykle zlevní ty rok staré. Kvůli růstu cen pamětí Apple zvolil opačný postup. Po premiéře 18 šly s cenou nahoru i 17 a modely Air. Zákazníci tak za některé telefony zaplatí o 1 000 korun více než před rokem. No a co všechno dokáže člověk ztratit v národním parku? V Yellowstoneu letos z geotermálních oblastí odstranili přes 20 000 kusů odpadu. Mezi nálezy bylo 280 čepic, AirPody, hotelové karty, dudlíky, Pokémon karty, karta Uno, umělé nechty a také 6 rovnátek.
3: Hele, že někdo ztratí rovnátko v Yellowstoneu, to je hustý.
0: To je divný, ale já když jsem teda poslouchal ten výčet, tak podle mě bychom všechny tyhle věci a ještě něco navíc našli zapadaný v autě mezi sedačkou a středovým tunelem, protože, hele, asi víš, o čem mluvím, jo? Hele, co tenhle prostor schvátí, už nenavrátí. Zrovna včera mi tam spadla padesátka. Není, nevím, hele.
3: Není.
0: Jako, vyndat sedačku, tak si myslím,

0: Sebastian Rupalíc, 6.41.
1: Už za chviličku zazvoní v éteru jeden zvonek u jednoho z vás a zaručí vám 6 000 korun.
0: Jeden zvonek vládne všem. Tenhle.
2: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jeden jim všem káže. Takhle, 6 000 korun, to Jasmin říkala. Včera to nevyšlo, takže k té 5 000ovce předáváme ještě jednoho tisíce a 1 000. A 6 000 korun si můžete vydělat v 7 hodin 10 minut, což je za půl hodinu.
1: My připomínáme, že příští pátek my dva někomu z vás povezeme rovnou 50 000 korun. Tudíž, kdo ještě nejste registrovaný, tak Ježíš Maria, utíkejte na web Hitrádia a sypte to tam.
0: No a protože to k vám povezeme v pátek, tak u vás asi v pátek zrovna zůstaneme, tak asi nakoupíme nějakou flaku a pořádně toho slavíme, ne? Registrace do soutěže na webu hitradio.cz a v 7.10 se těšíme, budeme zvonit. Za malou chvíli se můžete těšit na tohle, já se vám musím přiznat, já jsem si strašně dlouho myslel, že to je chlap Alex Hepburn.
1: A já jsem ho z toho omylu nevyvedla nejdřív, ten začátek zní opravdu jako hlas muže, tady už ne.
0: A je to hlas ženy, je to britská zpěvačka a skladatelka, tak možná, pokud jste to náhodou taky nevěděli, tak jsme vám otevřeli oči, tak za chvíli to můžete naposlouchat, jestli vám to víc zní jako chlap nebo žena.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus, apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.

0: Produkty Thomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta Drogérie.
1: Thomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
10: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
9: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na trase mezi Teplicemi a Lovosicemi. U Velemína srazilo osobní auto zvěř. No a na D11 na 61. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchané nákladní vozidlo a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona má celkem kilometr.
13: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: Pořád jste tady.
18: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.
19: D-

0: David Guetta, Terry Swims, taky Tones and I, tohle je Hit Radio Gon Gon Gon 6.54.
1: Máte rádi Harryho Pottera? Já taky, ale opravdový fanoušek, ten se pozná jinak. Jistá paní vyrazila do kina na Kámen mudrců. A to i přesto, že věděla, že má ten den termín porodu. A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
0: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Ale kdo nezažil první porod v kině, tak ten vlastně neví, co je to opravdová premiéra. Slyším všudy. Ale jako představte si ten rodný list, jo, co tam bude napsáno, místo narození. Kinosvět, řada 12, sedadlo 8. To já si říkám, že by jí mohli tý mamince dát třeba jako doživotní popcorn zdarma.
1: Hele, ale to se někde dělá, že jo, když se narodíš někde v letadle nebo přesně v kině, tak oni ti, nebo v tom, v akváči, tak dávají třeba celoživotní vstupy zdarma. Tak to by mohli udělat.
0: Ježiš, to bych bral, že bych se narodil v letadle, ale to už trošku nestíhám. To už se trošku nepůjde. Nicméně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, nevím, ještě dáte. Přesně, alo, mora. Linkin Park, Friendly Fire, to je další song, který stihneme do 7 a potom David Račák přidá zprávu.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
2: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14,5 tisíce. No a Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona. A teď, co je nového u nás v regionu?
13: Rušno je teď přímo na vrcholu Sněžky. Energetici tam mění elektrické kabely, aby měla naše nejvyšší hora spolehlivější dodávky proudu. Práce v extrémních podmínkách nejsou žádná sranda. Český bagr jel nahoru 4 hodiny a polský dokonce 8. Hotovo má být v nejbližší době, ještě než do Krkonoš dorazí první sníh. No v tomhle týdnu to asi nehrozí, v noci nám sice teploty v horských údolích klesají k 5 stupňům, ale sněžit nebude. Bude oblačno, k večeru místy přehánky a teploty do 23 stupňů Celsia.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
15: Stal si. Dokázal jsi to.
16: Jako šampion.
15: A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Krásné ránko.
17: Hezký páteček.
15: Snídaně šampionů.
16: 2 minuty po 7 ladíte Hit Radio a to nám dělá velkou radost a za chvíli radost uděláme možná vám.
17: Říkal někdo 6000 korun jenom za otevření dveří? Ano!
16: Máme pro vás, naše hlídka už je na místě. Můžeme vám říct, že jsou v České republice. To vám můžeme říct. Tak za chvíli zvoníme, kdo pak to zvoní v 7 hodin 10 minut.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: 7 hodin 10 minut k tomu, tohle je Hit Radio.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedných dveří. A možná jsou to právě vaše dveře a možná právě vy dneska vyhrajete 6 000 korun.
0: 6 000 korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: A my už někde v České republice máme náš tým a dneska je to Andrea. Andy, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, tak i tobě. Připomeneme, že nám zatím neříkej, kde jste, ale řekni nám, jak to tam vypadá, co tam vidíte okolo sebe.
3: No, já vám to řeknu trošku jinak. My když jsme přijížděli, tak jsme pod cestou potkali Ježka, který nám přišel přes cestu. Takže všichni ti, kteří máte podezření, že by ve vašem okolí mohl být Ježek, tak či, bych koukala.
0: A byl, jako, byl živej nebo žvejklej?
3: Jako živej. Prostě jsme ho dali, jsme mu přednost, všechno proběhlo v pořádku.
0: Přednost Ježkovi.
1: Nebyl to roadkill, takzvaný.
0: No tak Andy, my spouštíme odpočet, respektive zazvoníme a schválně, jestli nám někdo otevře.
1: 30 sekund právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
0: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
3: Já doufám, že to přijde.
0: Andrea má 6 000 korun pro někoho z vás.
1: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte, volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
3: Zatím nikdo.
1: Ne.
3: To není možné.
1: Prosím.
0: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
3: Tak já se podělím, že jo.
1: Ach jo.
0: Takže nic, ani náznak třeba jako pohnutí
3: ani
0: závisu.
3: Ani náznak, vůbec nic, žaluzie se tady neroztáhly, no můžu říct, že jsme v ulici, kde jsou rodinné domky, no.
0: Mm-hmm. A můžeme říct klidně město už teďka.
3: Já bych to nechala na Moravskoslezský kraj, co vy na to.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7 000 korun.
0: Tak Andy, děkujeme, přejeme krásné ráno, krásný pátek a hezký víkend.
3: Taky tak, mějte se krásně.
1: Ahoj. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
0: To je vlastně už za týden.
1: Ano, přesně za týden.
0: 50 táců pro někoho z vás, registrace a detaily na webu hitradio.cz.

0: Tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut a tohle je titulek dne. Dvě jeptišky, který se nenáviděli, se do sebe zamilovali a vzali se. Jako jestli tomu, já nevím, jestli tomu rozumíme všichni, tři tvrzení ani jedno vlastně nedává moc smysl a zní to jako taková, já nevím, chyba v Matrixu, dalo by se říct. A je to za mě důkaz, že život a láska je mnohem divnější než jakákoliv fikce a že pán Bůh je takovej největší jako humorista, no.
1: Hele, to, že to byly dvě jeptišky, to čert vem, ale mě na tom baví ten úkaz toho, nebo ten příklad toho, že se strašně nemohli vystát a nakonec se vzali. Takže bacha, kdo nás teďka posloucháte, vzpomeňte si na člověka, který vás nejvíc štve, možná se jednou vezmete.
0: No tak vlastně mě tak napadá, že nemusíme chodit úplně daleko, že když si vzpomeneš na naše začátky vysílání, my jsme se taky tady občas tak trochu jako poštěkali, jo. A já nevím, jak dlouho to je dobrý, je týden? Týden už jsme v pohodě, ne?
1: Zhruba
0: týden je to v pohodě, jo. A já si říkám, že Vatikán možná teďka, co se týká tady toho příběhu, takže možná aktualizuje software a hledá, kde se teda stala chyba. Asi jim z toho jde hlava kolem. Ale jak se říká, láska hody přenáší, jo. Já jsem minulý pátek moderoval česko-brazilskou svatbu a povídám koordinátorce. Říkám, to je jako stejně to je něco, co když se takhle potkají lidi vlastně z úplně druhého konce světa. Říkám jako, chápu, povídá se, že láska hody přenáší a ona dodala, no jo, ty vole, ale tohle je oceán. Nejvíc legendární hláška, kterou jsem jako letos slyšel, jo. No jo, ale tohle je oceán. Člověk mění, život mění, moje oblíbený přísloví, tak bych vám mohl vyprávět, to možná, až se ještě lépe poznáme. Avicii, Hey Brother, za malou chvíli, taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Více
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
16: Trenírkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
18: No to není možný.
16: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Litoměřicku ve Snědovicích došlo k dopravní nehodě, projíždějte s opatrností. No a na D11 u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou na 62. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové blokuje pravý pruh v omezení kamion s defektem. V pravém pruhu se vytvořila kolona kamionů v úseku 1 kilometru.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Shake It Off. 7.33, za malou chvíli soutěž o lupeny na koncert Pussycat Dolls, nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Přeju hezké ráno, vědci dokázali z mozku myši rekonstruovat video, 10-sekundové video vzniklo z aktivity neuronů v jejím mozku. Jinými slovy sledovali mozkové signály a podle nich dokázali vytvořit obraz toho, co zvíře vidělo. Co ale bylo jeho obsahem, agentury nezveřejnily. Malí kluci chtějí být popeláři, do pevných rukou to ale vzal 6letý klučina z australského Pertu. Na sociálních sítích koluje video, jak pomáhá svým zkušeným kolegům z popelářské party s popelnicemi. Podle jeho slov jde o vysněnou pozici a chce u ní zůstat natrvalo. No a v San Francisku se přes 100 lidí sešlo na akci, jejíž princip byl velmi jednoduchý. Společně zakřičet na oceán. Dokonce se soutěžilo o nejhlasitější výkřik. Vítězka dosáhla 121,9 decibelů.
3: Já se přiznám, že já jsem to tady chtěla demonstrovat a vyzkoušet si to a Michal mě utnul a říkal, hele, to je fakt debilní, když na tebe někdo křičí z rádia.
0: Z rádia se prostě nekřičí, ale můžeme si zasoutěžit o největší ticho. Ohlušující ticho doslova. Takže 122 decibel, jo, slušný. No tak vy se taky stejdete na jednom místě a budete křičet. O2 Arena příští středu, The Pussycat Dolls, a my tu pro vás máme poslední dva lupeny, tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme, 5 otázek a je to vaše teď. Alex Warren, Fever Dream na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Moran.
1: Tohle tady milujeme, se na ty vás to baví. Novinka ve vysílání Hitrádia Fever Dream 7.37.
2: Už 23.9. vystoupí v pražské O2 aréně Pussycat Dolls a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
3: Rychlá pětka.
1: V soutěži Rychlá pětka máme pro vás poslední dva lupeny, no a o ty poslední se zasoutěží Žanetka z Budějic. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Ahoj. Dobré ráno, jak to vypadá v Budějcích, takhle po ránu v pátek?
4: No, jako každý ráno jsme zasekaný, samozřejmě.
1: Zasekaný, máte tam hodně kolon?
4: Docela dost, je to tady všude rozkopaný, samozřejmě, jako vždycky, takže stojíme všude, kde se dá.
2: Tak jestli teďka ale stojíš, tak o to líp se můžeš soustředit na tu soutěž, jo?
1: To je fakt, Jasmin je naše sluníčko, ona se vždycky ve všem snaží najít něco pozitivního. Tak zdravíme samozřejmě do Budějic, vy vás ostatní do kolon, vy kdo nesoutěžíte, tak pro vás nic nemáme, jenom písničky za chvíli. Tak Žanetko, pojďme na to, pět otázek.
3: Otázka první, pět vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
4: Vídeň.
2: Ano.
1: Vídeň je správně.
3: Otázka druhá, čtyři vteřiny na odpověď.
1: Jak se v příbuzenském vztahu nazývá maminka tvojí maminky?
4: Babička.
1: Babička.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: O kterém domácím zvířeti se říká, že má 9 životů?
4: Kočka.
1: Jasmin, těžší otázky nebyly dneska.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
1: Ale pokračujeme dál. Jaký měsíc je před prosincem?
4: Listopad?
1: Ne, neuvěřitelný.
2: A tak aspoň vidíte, že já chci, abyste to vyhráli, ne? Tak a poslední pátá, o kolik lístku na Pussycat Dolls právě teďka soutěžíš?
4: O dva.
2: Neskutečný!
1: Žaneto, ty jsi neuvěřitelná!
2: Gratulujeme, je to tvoje!
1: Takže není zač, dva lístky, příští týden, Pussycat Dolls, O2 Arena, středa 23. září, je to tvoje a my se nemůžeme nezeptat, koho vezmeš sebou. Cože?
4: Vůbec netuším, buď ségru, partnera, těžko říct.
1: Ale ty jsi teďka v té koloně si říkala v Budějcích, jo? Tak kdybys nám řekla, jaký máš auto, tak by někdo třeba mohl natáhnout ruku a říct, hele, tak budeme spolu, budeme nejlepší kámoši. Tak Žanetko, dva lístky. Dva lístky posíláme, ve středu si to uži a uži si taky teď Pussycat Dolls, ber to jako takovej malý warm-up, jo, na středu. Tak jo, měj se krásně.
2: Ahoj!
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: příští středu The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně. Teď tady u nás na Hitrádiu Donča v 7 hodin 44 minut. Dobré ránko, šampioni.
1: Jestli dneska plánujete nějaký vášnivý líbání, tak máme jednu radu. Nedělejte to v autě v 5. patře parkovacího domu, protože přesně tohle udělal jeden australský pár. Líbali se, všechno super.

0: Tak se domyslete, činasky. Venku je na nule, za malou chvíli taky Agnes a taky pro vás do nás ladíte v autě a třeba teďka tam něco to, tak bude doprava. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
3: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
4: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
3: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
7: Boutique salon Professional Treatment.
6: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Je, tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na dálnici D8 mezi 84. a 87. kilometrem ve směru na Drážďany. V Panenském tunelu stojí porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. No a na Písecku mezi Mirovicemi a Milevském u odbočky na sobě draž srazilo osobní auto Srnu.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?

0: se zeptej tatínka.
1: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je páteční Hitrádio, posloucháte Snídaně šampionů v 7.55.
1: Pamatujete si, když vám bylo třeba takových 6 let a měli jste nějakou šílenou představu o tom, čemu se jednou budete věnovat, čím se budete živit, co si třeba chtěl dělat ty?
0: Asi budu hlas většiny lidu a to je samozřejmě popelář. Ruku na srdce, kdo z vás v dětství netoužil pověsit se za jízdy na to zadní stupátko popelářského auta? Já teda moc.
1: Hele, ale to se přiznám, že já byť jsem chtěla být zpěvačka a herečka, anebo veterinářka, tak popeláře jsem tam jako záložní variantu měla taky, byť jsem holka.
0: A vlastně jako proč? No protože asi se nám jako líbilo to jejich velký auto, já co si vzpomínám, tak pamatuju si, že vždycky k nám do ulice přijeli popeláři, obrovský auto, že jo, nikdo po nich taky nechtěl žádný úkol z matiky.
1: Jako to je fakt, ale někdo na tohle to vůbec čekat nemusí a zkoumat, jestli se mu to v budoucnu splní nebo ne, protože jeden 6letý kluk právě z Austrálie, ten v tom měl hnedka jasno, chce být prostě popelář a opravdu už teďka v 6 letech nastoupil do práce. On furt říkal, jak to miluje, jak si to chce zkusit a vzali ho mezi sebe.
0: No tak už plní životopis prostě, no, už začíná v 6 letech, hele. Jinak, já jsem si vzpomněl kamaráda táta, už to je teda strašně let zpátky, to nám bylo, možná to je to období, kdy jsem chtěl být popelářem, no. Když jsme byli fakt malí, tak jeho táta pracoval u popelářů a hele, ten kamarád, ten měl doma poklady, jo. Ze skládky, víš. A super hračky, ale to, že nějakýmu panáčkovi chyběla ruka, jo, vem čert, ale to byly fakt jako drahý, to bylo drahý zboží, jo, jenom tomu něco chybělo vždycky.
1: Ze skládky.
0: No a jak jsme se s tím vyhráli. Mark Embr, Belong Together a za chvíli zprávy v 8. Hezké ráno z Hitrádia.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Hovořit budou o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Lotyšsko si chce koupit houfnice Morana od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delphi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model od švédské společnosti Bae Systems. Od plánu ale upustí. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku, server nezmiňuje. No a hokejová tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj úspěšných týmů z prvního kola Kladna a Sparty. Proti sobě se tak postaví dva bývalí reprezentační trenéři, kouč seniorského týmu Radim Rulík a trenér 20 Patrik Augusta. A ještě pohled do našich regionů.
13: Řidiči, výčině si zvykáte docela na zásadní novinku. Na frekventované křižovatce ulic 17. listopadu a pod Koželuhy se totiž změnila přednost v jízdě. Hlavní teď vede z ulice pod Koželuhy doleva směrem k městskému úřadu. Změna je dočasná a má hlavně pomoci zkrátit kolony, které se tam v poslední době tvořily. No podíváme se ještě na toho naše páteční východočeské počasí. Den přináší hodně oblačnosti. K večeru budou ve hře i přehánky. No ale teploty naprosto v pohodě. 18 až 23 stupňů Celsia.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: Je pátek, hezký ráno.
19: Ahoj, krásný páteček.
18: Poslední pracovní ráno tohoto týdne a jsme rádi, že ho trávíte s námi. Michal a Jasmin, hezky je. Hledo, ahoj.
19: Za chvíli vytáhneme z vaší hlavy člověka, kterýho tam možná máte dodnes, i když tam už nemá co dělat.
18: 100% ho tam máte. Kdo to je, tak to pořešíme za chvíli. Teď muzika na start další hodiny. Ava Max, hezké ráno.

0: Tohle je o vás, Kings and Queens, vy jste králové a královny pátečního rána, posloucháte Hit Radio v 8.06.
1: Existují lidi, který vám z hlavy nevymaže ani novej vztah, ani 20 let času a ani hodiny a hodiny terapii. A jsou to podle mě první lásky.
0: A první lásky. Tak schválně, jestli vy si vybavíte svoji první lásku. Jestli teda můžu začít, tak paní učitelka ve školce.
1: Takhle, na hele, starší od začátku.
0: No jasně, měla polský Fiat, to si pamatuju, trochu obouchanej, ale po každý, co jsem ho viděl stát před školkou, když mě tam máma vedla, pak jsem chtěl chodit už bez mámy, skoro to neprošlo, aby mi to nekazila. Hele, mě se tak rozbušilo srdce, říkám, je tady láska.
1: Paní učitelko.
0: Je tady. Je tady.
1: Já jsem měla, já rozliším první pusu a první vztah, ale oba dva to byly Martinové. A chci mluvit o tom druhým, protože jestli mě něco první láska naučila, tak jak se nerozcházet, protože já jsem se s ním tehdy rozešla, jako důvod jsem udala, že je to vztah na dálku, jenže já jsem bydlela v Bohnicích na Praze 8 a on bydlel na Hůrce, což je taky Praha, jenom jiná stanice metra, jiná linka metra, jiná barva metra, ale bylo mi 14-15 let a mamka říkala, že prostě nikam takhle dojíždět nebudu, takže já jsem se s ním sešla a řekla jsem, že vztahy na dálku. Já to nedám. Je to tak.
0: To je skvělý. Já jsem čekal, že se s tím rozešla nějak jako nehezky, jo. Já si myslím, že třeba asi se shodneme, že rozejít se s někým přes SMS-ku je fakt laciný, jo. Když to uděláš přes Messenger, máš to zadarmo. Ale tak pojďme zpátky k tématu. Jaká je teda ta první láska? Moje to byla, jako jestli teda se mám bavit ne o učitelce, tak to byla Kateřina.
1: Kateřina. No tak určitě někdo z vás má taky svoji Kateřinu, Martina nebo kohokoliv jinýho. Dneska je totiž Mezinárodní den prvních lásek, tak bychom si mohli takhle zaspomínat.
0: Tak nám pošlete hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, jestli si vzpomínáte na to jméno první lásky a třeba co jste s ní tak jako zažili. Co bylo to, nechci říct poprvé, protože to nám bylo třeba kolik 12, ale jaký to bylo?
1: No, nebo jakou blbost jste kvůli ní udělali.
0: Tak, čekáme na vaše zprávy, hlasovky a teď další hity. Hozier tu

0: Jestli si můžeme chvíli tykat, jo? Tak ty, kdo jsi u rádia?
1: Vzpomeneš si? Vzpomenete si na svoji první lásku?
2: My na ně dneska vzpomínáme, i protože je dneska Mezinárodní den prvních lásek. Už jsme mluvili o těch našich a teďka přišla řada na vás.
0: Je tady úžasná hlasovka od Evy, dáme si ji hned na začátek.
3: Zdravím radio, tak ano, přesně jak říkáte, první lásky jsou nezapomenutelné. Já jsem taky tak ve 14 se zamilovala a drželo mě to celý život, i když jsem si vzala někoho jiného, měla děti, ale stále jsem myslela na tu svoji první lásku a hle, po 22 letech jsme se střetli, už jsme spolu rok a půl a je nám neskutečně krásně a věděla jsem, že my dva k sobě patříme i po 22 letech, takže na první lásky se opravdu nezapomíná.
2: To je hezký.
0: Já musím říct, že mám regulérně husí kůži, vy jste normálně naše miláčce. Pojďme na další zprávu od Dáši. Moje první láska se jmenoval Mirek a našel si mne po 30 letech a nyní jsme spolu 5 let. Takže první a poslední láska v mém životě.
2: Já se chce brečet.
0: Hele, klidně breč,
2: no,
0: pojď, pustám ty emoce, o toho seš tady ty, pojď.
2: Už jsou oči mokrý. Pája píše, ahoj. Moje první láska byl také Martin. Byl zrzavý a bylo to ve školce, kterou pak ale zavřeli. Pak jsem ho potkala ve škole, když jsem šla do první třídy. On byl ve druhé a dělal, že mě nezná. Zlomilo mi to mé 6leté srdíčku.
0: Nevíme, kolik Páje je, ale když se vrátíme k hlasovce a zprávě od posluchaček předtím, tak třeba to dopadne.
2: No,
0: třeba se třeba zase spolu nějak, jo, ten kruh se uzavře, zase se vrátí. Máme tady taky zprávu od Kláry. Dobré ráno. Moje první láska je Nelča a za pár dní už to bude rok, co je taky moje manželka. Poznali jsme se na střední a od té doby jsme spolu celých 8 let. Moje první láska mi zůstane navždy.
2: Ty bláho, já kolem sebe se přiznám, nemám moc lidí, kterým vydržela první láska, takže je vlastně strašně hezký tohle to slyšet, protože si pamatuju, když já jsem s někým chodila, tak vždycky, no a kolik vám je teďka, jo, 15, 16, no tak to se stejně rozejdete. Víš, všichni měli tenhle ten přístup, ale když pak slyšíš, že ono to jde, a nebo se k sobě pak vrátíte, hezký.
0: Ty máš normálně skleněný oči.
2: No mám, nech mě
0: vej. Jak to je možný? No, moc hezký zprávy, moc hezký hlasovky. Jsme rádi, že jste se potkali po letech a vlastně není to písnička? Potkal jsem tě po letech, že jo vlastně?
2: No, jo,
0: no jasně, to je ona. Tak vy, kdo to máte za sebou, tady ten úžasný příběh, případně vy ostatní, vás to třeba čeká, ani nevíte, tak si to pojďme užít. Potkal jsem tě po letech. Činasky na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: ranní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dnes jsme opět v 7 hodin a 10 minut zvonili, jako každý den už od začátku září. Tady u nás ve vysílání to zacinkalo a úkolem vás, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní, bylo vykouknout ze dveří, jestli u vás nestojí naše hlídka.
2: Dneska jste bohužel nikdo nevykouknul a tudíž teda v pondělí někdo z vás získá, pokud se vám to podaří, 7000 korun.
1: 7000 korun, tolik můžete vyhrát po víkendu a připomínáme, že už příští pátek, přesně za týden, to je poslední den soutěže, vám dovezeme tady s Jasmínou 50 000 korun.
2: 50, tátu, to je strašná částka.
1: Tak prosím vás, budeme rádi, když aspoň teda v pátek budete doma, jo, ať se to nemusíme nechat, jo, to, co bychom s tím dělali. Tak registrace a detaily na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu závůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
14: Trenírkarna.cz.
15: Hlášení pro lovce slev.
14: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
16: No to není možný.
14: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
17: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
18: Vinylovou? A bude sama hrát?
17: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
19: Experto Family. Od V podlahy.
16: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na dálnici D6 mezi 146. a 158. kilometrem směrem od Karlových Varů do Chebu. Bude u Krajnice probíhat údržba podzemní části kanalizace. No a na trase z Plzně do Kralovic u Hadačky zasahují záchranné složky u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu.
20: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
21: Hit Radio Černá Hora.

0: Já jsem z toho songu úplně hotovej.
1: Já taky.
0: Temper City Self-Aware. Já si myslím, že 2.57 je strašně krátká doba na tu písničku, že by to mohlo být o něco další.
1: Tak,
0: samozřejmě víme, že mezi váma jsou některý jako gargamelové, kteří to rádi nemají, ale prostě, jako pardon, já to miluju. Temper City na Hit Radio v 8.34. Pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
2: Ranní update.
3: Přeju všem hezké ráno. Do knihovny v New Hampshire se vrátil časopis půjčený v roce 1894, tedy po 132 letech. Teoretická pokuta by činila přes 12 000 dolarů. Knihovna ji ale samozřejmě neúčtuje. Navíc ten, kdo ho donesl, vůbec netuší, jak se mu dostal do rukou. A teď něco z technologií. V Číně otevřeli továrnu, která má být schopná vyrábět jednoho humanoidního robota každých 10 minut. Kapacita má být až 10 000 robotů ročně a množství takových továren bude přibývat. No a technologický magazín upozorňuje na testy AI při rozpoznávání hub. Modely podle dostupných testů dokážou určit houbu správně jen asi v 65% případů. Takže fotografie houby a otázka můžu to sníst? Rozhodně není ideální způsob, jak využívat umělou inteligenci.
0: Ty jo, tak jako po zkušenostech s AI je jako jedna jediná věc na světě, kterou bych nikdy neudělal a neptal bych se, jestli tu houbu můžu sníst, jo. Ale zase kolik říkal, 65% úspěšnost, tak my optimisti to vidíme tak, že je větší šance, že nás to nezabije. Tak my vám občas dáváme, snažíme se jako dobrý tipy, jo, třeba do života takhle, ale tady to je dobrý tip, prosím vás, nedělejte to, teďka houbařská sezóna, ať tam přežijete víkend, teď se tady zase potkáme. Teď pro vás máme parádní srdcovku, tohle Pane Bože, Red Hot Chili Peppers, Other Side, to by vás mohlo zabavit všechny, kdo jste u rádia. A připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář, mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na ty Red Hoty. 8.36 Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Pink. 8.42. Michal a Jasmin vám přejeme hezké ráno.
1: Za chviličku se společně trošku vrátíme do dětství. Vzpomenete si na nějakou sladkost nebo pití, který už se jako neprodává, ale kdyby se zítra vrátilo do obchodu, tak pro něj hnedka běžíte, protože to se teďka děje v Británii. Za mě osobně jsou to vlnky.
0: No tak jsi mi to vzala.
1: Taky?
0: Jaký vlnky? Grilliášový, ty červený?
1: Ty jo, ne, modrý, takový modrý byly.
0: Tak já jsem za grilliášový. No tak my se tady asi neschodneme, takhle shodli jsme se na vlnkách, ale ne na barvě. Tak co byste vrátili vy, schválně dejte nám vědět na 777-937-777 a my zatím říkáme... Na. Tady máte další skvělý songy, za chvíli Aneta Langerová. Taky Benson Boone. Hezké ráno.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
6: Když si chcete vybírat

0: rukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Tak točíme!
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín od 2 kusů 24,90 za kus pouze v pátek a vodku Sankt Nikolaus půl litru za 119,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Tohle je Benson Boone. These beautiful things that I've got. A tohle je páteční hit rádio 8.53.
1: Existuje nějaká sladkost nebo třeba pití z dětství, který kdyby se najednou vrátilo do obchodu, tak pro něj okamžitě jdete a je vám jedno, kolik to stojí? Tohle se teďka děje v Británii. Tam se vrátila taková legendární limonáda, Lucozade se to jmenuje, v původní receptuře. A oni se všichni můžou zbláznit a překupníci to prodávají za mnohonásobně vyšší částky. A my jsme se vás ptali, co byste takhle chtěli vrátit vy?
0: No, my to vykopli. Já jsem tady zmínil grilliášový vlnky, naprostý legendy za mě, symbol devadesátkovýho mlsání, jo.
1: Hele, víte, na co jsem si ale vzpomněla, kromě těch vlnek? Možná se to ještě prodává, ale neviděla jsem to. S dědou jsme to vždycky kupovali. Takový bombóny v modrobílém obalu, byl na nich lední medvěd. Sněhulky, jo.
0: No, sněhulky.
1: A existuje to ještě?
0: Já nevím.
1: Ježíš, tak to bylo vájo. Vexty a sněhulky, to je moje dětství Vexta. S dědou. Mm.
0: Tak schválně, jak to máte vy? Co na to, Ivča?
2: Miláčkové, přesně jak říkáte, grilliášové vlnky.
0: No, yes.
2: Ty byly úplně top, nejlepší prostě. A takových potravin bylo, ježišmarja, ale prostě hned by tam naskočil.
3: Odbočte doleva.
1: Odbočila.
0: Taky včo, děkujeme za zprávu, odboč doleva. Máme tady další hlasovku.
4: Tak já jsem starší ročník a co já bych určitě vrátila, tak by to bylo Eskimo zapadíka bez klacku. Takovou chuť u žádnej nanouk dneska nemám.
0: To je pravda, počkej, Eskimo bez klacku bylo dokonalý.
1: Eskimo zapadíka, pozor.
0: Pojďme na další zprávy. Dana ze Vsetína píše, ahoj, no samozřejmě vlnky a grilliášový no mňam.
1: Další zpráva, sušenky Dukla, bombóny ledovky, to je taky fakt. A hořické trubičky, ale ty podle mě ještě jsou.
0: Petr Rumněnky píše. Hmm. Další zpráva, ranko týme, jednoznačně bramburky Bohemia, příchod uzené s křenem a moravské uzené na cibulce. David z Brna, jo, a pivo Baron, Train 14.
1: Vlnky oříškové, mňam, jak bych je dneska ochutnala, Petra.
0: Pak taky rozinkové deli píšete, grilliášový vlnky několikrát, pak Zoretku, Manonky, Víkačky, Bubalo, ježišmarja. Tady píše dokonce, každá byla balená zvlášť a uvnitř každé bylo trochu ovocné šťávy nebo syrupu podle konkrétní příchutě a to bylo ono. Když jste do toho kousla, tak ono se to krásně rozlilo.
1: A jak se jmenujou takový ty žvejkačky, ty taky byly balený s tetovačkama, takový růžový, možná se to pořád prodává, ale už to nemá takovou chuť jako tehda.
0: To bylo, když mám chuť, utrhnu si malej kousek, a když mám hlad, utrhnu si větší. Je, tak děkujeme za nostalgii. Pojďme teda z těch nostalgických 90. zpátky do současnosti. Tohle je Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, poslední song páteční snídaně šampionů. Tak volume doprava šampioně, pojďme se to užít, hezké ráno.

0: Dua Lipa, One Kiss. 8.58, jak jsme slíbili, tak tohle je poslední song snídaní šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit a hlavně vám taky popřát krásný víkend.
1: Byl to moc krásný pátek a nejenom pátek, celý týden s váma, takže moc děkuji.
0: Bylo to krásný, díky vám, vy jste naše miláčkové. No tak užijte si, vy samozřejmě vysílání Hitrády i po deváté, Offenbach, Professor Green, John Legend. Připomínáme, že v pondělí ve hře Kdo pak to zvoní, máte možnost vyhrát 7 000 korun a v pátek máme zeme 50 000.
2: Začni.

0: Se těšíme.
1: Ahoj.
0: Uděláme si to hezky. Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášeny 3 dopravní nehody. Začneme v Hradci Králové, v Pilňáčkově ulici tady bourala 2 osobní auta. Počítejte s omezením provozu. Také na Pardubicku u Mikulovic bourala 2 osobní vozidla. Dále ještě vrátíme se do Hradce Králové. Tady v Pospíšilově ulici směrem do centra probíhá úklid vozovky po nehodě. Počítejte také s omezením provozu a možná i s kratším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo!
5: domo@elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
9: Rekutech.
8: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
7: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
10: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Rádio Černá Hora.
1: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Řidičům na Rychnovsku se po dlouhých měsících rýsuje konec velké objížďky. Na silnici mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí bez auta mohla vrátit už začátkem prosince. Rekonstrukce za asi 230 milionů přinesla hlavně nové mosty, které mají lépe zvládat povodně. Náchod má smuteční obřadní síň, která pomalu dosluhuje. Ptali jsme se starosty, co s tím?
13: Smuteční síň je více než 40 let stará. Město Náchod si zaslouží mít reprezentativní smuteční síň. Dokonce každý člověk, který v Náchodě, a nejenom v Náchodě, žil a bohužel se s ním musí rodin rozloučit, tak si zaslouží důstojný odchod a důstojné prostředí. Proto připravujeme kompletní rekonstrukce stávající smuteční síně, včetně parkování, včetně infrastruktury, a myslím si, že se máte opravdu na co těšit. A to mi věřte, to bude.
1: Tolik starosta Náchoda Jan Birke. No a teď do Přelouče, kde prošel proměnou areál domova u fontány. Podle náměstka hejtmana Pavla Šotoly se tento areál proměnil na moderní park vzpomínek, vzdělávací a odpočinkovou zónu.
14: Tenhle park se mi opravdu velmi líbí. Já jsem byl už u té architektonické soutěže a musím říct, že tenhle ten návrh nás velmi zaujal, protože byl relativně jakoby jednoduchý a hlavně přirozený. Máme tady i řadu těch nekonečných chodníků, to znamená, že je to právě cíleno na osoby, které třeba mohou být i dezorientovány díky demenci a Alzheimerově chorobě. A vlastně tady nemají možnost zabloudit, protože když potom chodníku půjdou, vždycky dojdou vlastně k tomu domovu.
1: Bude to souboj bývalých reprezentačních trenérů Rulík proti Augustovi. Mezi hlavní šlágry druhého kola hokejové extraligy bude patřit právě souboj Kladna a Sparty. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo taky brněnská Kometa v Třinci. Hradec Králové se bude snažit potvrdit úspěch ve východočeském derby doma proti Českým Budějovicím.
15: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Pátek servíruje venkovní pohodu, bude polojasno až oblačno, bude polojasný až oblačný den ve východních Čechách, no a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
12: Východní Čechy jsou Šimurdová. Šimurdová je Černá Hora. Startuje nejkrásnější dopoledne ve východočeském éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora. A tohle je Jana Šimurdová.
1: Oh, jaký to krásný pocit, že je pátek a vy nemáte o víkendu směnu, prostě nic, takže se vidíte, jak odpočíváte. No, realita je pak už jako kolikrát jiná, každopádně neberme si iluze. Užívejte lidi radostně dnešní den, tady na Hitrádiu Černá Hora s 9. Rozjíždíme do polední drive, já jsem Jana Šimurdová, no a na začátek si dáme Oh.

se podíváte. John Legend na Hitrádiu Černá Hora. No a průzkum mluví jasně. České děti mají nejhorší vztah ke škole. Zajímavé na tom je fakt, že naše děti i přesto všechno dosahují ve vzdělání nadprůměrných výsledků v porovnání s ostatními zeměmi. Umíte si představit, jaké výsledky by byly, kdyby byly ve škole ty naše děti spokojené? Každopádně výsledky teďkom na chviličku odložme. Pojďme se pobavit o tom, co by mohlo ty naše děti ve škole bavit. Co by způsobilo, že se do školy budou těšit. Za sebe říkám, že je to spíš kolektiv dětí, učitel. To prostě dělá strašně moc. Mě učení bavilo, ale když byl super učitel, teda mě učení nebavilo, ale když byl učitel super, tak šli prostě ty jedničky sami. No a na ten daný den jsem se třeba těšila do školy jenom kvůli tomu jednomu předmětu. Takže, milí posluchači, Hitrádia Černá Hora, co myslíte, že by našim dětem zlepšilo vztah ke škole? Tady můj kolega jeden navrhoval zpřístupnit telefony, koukat na videa a tak dále. Takže říkám, tyjo, chudáci děti, co by z nich bylo? Vaše zprávy a hlasovky posílejte na 601 292 464.

0: věcí.
1: Divoký byl na Hitrádiu Černá Hora, tak snad vám nedošel dech, jak zpívali. Pohodový pátek s Hitrádiem Černá Hora. Máme tady zásadní téma, a to, že naše děti mají nejhorší vztah ke škole oproti některým ostatním zemím. Řeším proto s vámi otázku, co myslíte, že by našim dětem pomohlo ten vztah zlepšit. Napsala mi Zdeňka. Ahoj Jeni, z vlastní zkušenosti vím, že nejvíc dělá dětský kolektiv, takže doporučuji, aby se ve školách víc zaměřili na děti a jejich projevy a chování. Někdy je to vážně smutný. Zdeňko, díky. Jo, to je taky fakt, který jsem předtím už zmiňovala. Jak píšeš, je to smutný. No, a co dál navrhujete, aby se vztah dětí ke škole zlepšil? Dejte mi to vědět na 601-292-464.
2: WhatsApp Hitrádia Černá Hora. 601-292-464.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
8: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
9: www.topcentrum.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
12: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
16: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
18: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně.
0: všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Usnula?
20: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
20: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
21: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
22: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
23: Vinylovou? A bude sama hrát?
22: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
24: Experto Family. Od V podlahy.
25: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

náhoda. No a dnešní téma je celkem zásadní pro naše děti, které to asi teda teď nejspíš neslyší, takže je to taková diskuze nás dospělých. Průzkumy ukázaly, že české děti mají nadprůměrné výsledky, ale mají nejhorší vztah ke škole. Tak jsem se vás ptala, co si myslíte, že by ten vztah jako vylepšilo. Předem moc díky, kdo jste na to psal, protože přišlo docela zase dost zpráv. Začnu tady se zprávou od Ženety. Ta píše, dát možnost dětem být více kreativní. Marek, delší přestávky a svačinovou pauzu, na tu jsem se těšil nejvíc. Mamka mi dělala super svačiny. Marku, jsem ráda, že máš krásné vzpomínky na svačiny. Já měla celoroční jogurt. Další píše, Pavla, ahoj Ani, tak za mě třeba zábavného školníka u dveří, co rozveselí děti a ty se na něj každé ráno budou těšit. Zajímavý nápad. Další píše, Monika, víc ukázat dětem, jak ty věci, co se učí, fungují v praxi. Mončo, za tuhle zprávu teda jako velký dík. Tohle je celkem dost zásadní. Já osobně třeba, nevím, jak to máte vy, já jsem spíš teda praktik než teoretik, takže kdybyste do mě hučeli pořád, jak se to má a nemá, tak to stejně udělám blbě, dokud si to prostě neošahám, neuvidím v reálu. Takže, jak zlepšit dětem vztah ke škole? To bylo dnešní téma. Já vám ještě jednou moc děkuju za vaše nápady, které jste mi poslali. Snad se tento průzkum změní k lepšímu. My si teď ale na Hitrádiu Černá Hora vylepšíme to páteční dopoledne s další muzikou. Jsou tady Spice Girls. Jo!

0: Cesta v autě je vždycky lepší s muzikou a proto už za malou chvilku vám pošlu třeba kapelu Jelen nebo Miley Cyrus. No a vy můžete na naší dopravní linku 800 110 to zanechat vzkaz, jak se vám teď jede. 2 minuty před celou pak dáme na Hitrádiu Černá Hora dopravní servis.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
5: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
4: Jasně.
5: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Aktiv Sport Jaroměst má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
13: 990 korun.
12: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměst.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
18: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
19: Butik salon Professional Treatment.
18: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Tak točíme!
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.

0: Jo. Já jsem na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co tplátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášeno několik nehod, které se ale stále vyšetřují. V Hradci Králové v Pilňáčkově ulici bourala dvě osobní auta. Počítejte tady určitě s omezením. Také na Pardubicku u Mikolovic dvě osobní vozidla. Projíždíte s opatrností. A ještě na trase z Nového Města nad Metují na Náchod před odbočkou na Bražec. Tady se srazila také dvě osobní auta. Místo je ale s opatrností plynule průjezdné. Počítejte ale i tak s možným omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Objednat se zboží přes e-shop znamená většinou přičíst minimálně dalších 90 korun za dopravu. Průměrná cena doručení se za měsíc vyšplhala na skoro 86 korun. Meziročně je o desetinu výš. No a na podzim může být ještě dráž. E-shopy navíc pravděpodobně omezí i oblíbenou dopravu zdarma. Co s vraky aut, které zabírají místa pro parkování ve městech? V Pardubicích mají řešení. Město chce jejich majitelům nabídnout bezplatný odtah, ekologickou likvidaci a vyřízení odhlášení z registru. Program má být dobrovolný a zastupitelé o něm budou rozhodovat 21. září. Sdílená kola v Hradci Králové nově svezou i malé děti. V ulicích se objevilo prvních 10 kol s dětskými sedačkami, které si rodiče najdou přímo v aplikaci. Zatím půjde o půlroční test. Trenér Radoslav Kováč připustil, že fotbalisty Plzně trápí daleko více problémů, než při srpnovém nástupu k týmu očekával. Jeho svěřenci na úvod hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0-3 s Unionem Saint-Gilloise a prohloubili své výsledkové trápení.
1: Dneska nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší, přičem intenzita té hry, kterou měli. Hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té předfinální fázi, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, které samozřejmě nevím úplně, co na to říct, ale jako jsou hrozně laciný.
0: 46-letý kouč si je vědom, že výkony aktuálně nevypadají vůbec dobře, ale věří, že tým dá dokupy.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Vypadá to dobře dneska, ale taky o víkendu čekáme teploty až do neděle do 23 stupňů Celsia, většinou polojasno až oblačno, až v neděli večer může trošku pršet.

Tak jak to jde při tom pátku? Myslím, že ta atmosféra je za celý ten týden nejlepší. Už víte, co budete dělat o víkendu? Já si třeba přijdu jako pan Donutil v pelíškách. Napsala jsem si totiž jídelníček na víkend, takže můj plán je strávit v kuchyni. Někdy je to taková moje terapie, tak snad taky máte nějakou terapii, co vám pomáhá zvládnout ten každodenní blázinec. Co je známo, že je na to úplně nejlepší? Tak to je samozřejmě muzika. Takže já teď posílám Chainsmokers a Coldplay.

0: Parádní muzika během pátečního dopoledne na Hitrádiu Černá Hora, Taylor Swift. No a k nehodě, která se stala na trase z Nového Města nad Metují směrem na Náchod před odbočkou na Bražec, kde se srazila dvě osobní auta, máme od vás aktuální info.
1: Ahoj Jani, jen k té bouračce před Bražcem. Policajti to odklánějí už ve vrchovinách na Kruháku na Šonov, takže z druhé strany nevím, jak to je. Čau, Martin.
0: Martine, tak já moc děkuju a šťastnou cestu. No a teď už trošku z jiného soudku. Patříte k těm, co máte pocit, že padouši ve filmu musí být snad i padouši v reálu, jinak by to tak prostě dobře nezahráli? Tak pozor, pozor. Pravidlem je spíš to, že na plátně padouši a v reálu andělé. Já nedávno narazila totiž na článek, kde herec Gary Oldman, představitel Siriusa Blacka z Harryho Pottera, se rozpovídal o tom, jak Alan Rickman, představitel padoucha Severusa Snape'a, brával na natáčení Harryho Pottera z nemocnice děti, aby jim udělal radost. Všechno jim tam ukázal, všechny jim představil. Jako to je strašně moc krásný gesto. No a nedalo mi to, našla jsem další známé záporné postavy, jako je třeba Danny Trejo, že jo? Toho, když vidíte ve filmu, tak ten prostě jinou roli než zloducha gangstra nemá. V realitě ale pomáhá lidem drogově závislým, založil také dokonce restaurace, kde zaměstnává lidi po výkonu trestu, aby jim dal druhou šanci. Zajímavé. Nebo taky herec Tom Hiddleston, alias Lockist Hora, kdo si ho pamatujete, že jo, takový proradný hajzlík, ale v realitě chodí do dětských nemocnic v převleku za Lockyho, nebo i jen tak navštěvuje děti. Také se stal velvyslancem UNICEF a dlouhodobě pomáhá dětem v krizových oblastech světa. Musím říct, že od teď budou padouši ve filmu moji favoriti. Lady Gaga, Bruno Mars právě teď na Hitrádiu Černá Hora.

0: budete v pozdních hodinách večer pokračovat třeba ve vašem oblíbeném klubu. Abyste ale taky místo party trochu pracovali, tak za chvilku dáme spojení Krištof a Lipo. Jednou jsem slíbil, že si tě dému. A jak jsme na tom? Kdy si mě vezmeš? No a na pohodu bude taky Shakira. Playlist Hit Rádia Černá Hora je teda jasný, no a zakrátko je to vaše.
1: V Županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: Kristýnu na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
1: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
0: www.napos.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
5: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon, Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
10: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
11: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
12: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
11: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
13: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
14: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
15: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
16: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
15: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
14: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe, najdete tu vše na jednom místě. Aupark, Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
0: Hit Radio.
19: Z Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

Shakira a její ZOO, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a věděli jste, že vaše srdce je velké jako pěst a vaším nejsilnějším svalem v těle? Přesto všechno, i když je to teda takový silák, tak je prostě potřeba o něj pečovat. No a jelikož 29. září je Světový den srdce, tak už teď spolek Zastavme nadváhu a obezitu připravil akci pod záštitou lékařské kapacity z oboru kardiologie a interního lékařství. No a co to pro vás lidi znamená? Znamená to to, že tuto sobotu v Královéhradeckém obchodním centru Futurum úplně zadarmo vám změří tlak, změří vám, kolik máte svalů, tuků, vody, také se dozvíte, co dělat při snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění, udržení ideální hmotnosti, nebo jak se zbavit kil navíc, no a taky, jak třeba sestavit i chutný jídelníček. Pokud si tedy myslíte, že by tohle mohlo pomoci i třeba někomu z vašich blízkých, určitě se o této akci zmiňte. No a pro více info můžete také navštívit jejich web Zastavme nadváhu a obezitu.cz. No a připomenu ještě jednou na závěr, že celá akce pro vaše zdraví se koná už tuto sobotu, tedy zítra, v Královéhradeckém obchodním centru Futurum. Tohle vám na Hit Rádiu Černá Hora doporučujeme.

0: www.hapexu.cz.
1: Každýmu říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru v Rybníce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.

0: prvního září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
2: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
10: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
11: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
12: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
11: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
12: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
11: A dětem přidáme helmu zdarma.
12: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
11: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Trenírkarna.cz.
18: Hlášení pro lovce slev.
19: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
20: No to není možný.
19: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
21: Datart uvádí Dny Merien.
22: Dny Merien, jo.
21: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
22: No to je sen.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
23: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Počítejte s kratším zdržením, a to na průjezdu Ústím nad Orlicí v Moravské ulici, na křižovatce s ulicí Milana Rastislava Štefánika. Bourala tady dvě osobní auta a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. No a dále se šetří nehoda na trase z Nového Města nad Metují na Náchod před odbočkou na Bražec, kde se srazila dvě osobní auta, ale pardon, už jsme dostali info, že je to průjezdné. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hypotéky můžou znovu citelně zdražit. Sazby mezi bankovních půjček prudce rostou a hypoteční úroky by se mohly dostat až k 6%. U takové hypotéky 4,5 milionu by 1% bod navíc zvedl měsíční splátku zhruba o 2900 korun. Nová Paka má sportovní halu za víc než 100 milionů korun. Teď se tam otevřela. Nabízí zázemí nejen pro výuku žáků, ale také pro sportovní aktivity dalších škol a mimoškolní sportování. Psychiatr Jan Cimický jde za mříže. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání odvolací soud potvrdil psychiatrovi 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel. Čeští tenisté se utkají dnes a zítra s výběrem Spojených států o postup do finálové fáze Davis Cupu. Duel se uskuteční na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně, kam se týmová soutěž vrací po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Páteční program začne odpoledne ve 3 a sobotní o hodinu dříve.
10: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Teploty. Popolední vyskočí na 18 až 23 stupňů, no a pátek ve východních Čechách slibuje polojasno až oblačno. Přehaňky se nám vyhnou, budou na západě a severu Čech.
11: Východní Čechy jsou Šimurdová. Šimurdová je Černá Hora. Startuje nejkrásnější dopoledne ve východočeském éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora a tohle je Jana Šimurdová.
0: 3 minuty po 11. No a společně máme před sebou poslední hodinku dnešního pátečního driveu. Je mi lidi s vámi strašně moc fajn, díky za zprávy, které mi od vás chodí průběžně. Třeba Lukáš mi napsal, jak má vlastně super práci a šéfa, co ho řeší jenom 1 hodinu denně. No a dál je to v režii toho Lukáše, takže dalo by se říct práce snů. Lukáši, zdravíme se teru a vám všem přeji, abyste to měli buď hodně podobně, anebo vám to v práci příjemně utíkalo. Od toho jsme tady ale i my, Hit Radio Černá Hora, a ty největší hity, jako je třeba Shape of You od Eda Sheerana.

0: Jeho nejzásadnější hit v životě Robbie Williams, Angel, no a vy máte s Hitrádiem Černá Hora zásadní rozhodnutí, kde ráno v 7 hodin a 10 minut budete.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No a pojďme si teď teda připomenout, jak to bylo dneska ráno.
2: 30 sekund, právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
3: Všichni, kdo jste registrovaní na webu Hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
4: Já doufám, že to přijde.
3: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
2: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte, volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
4: Zatím nikdo.
2: Ne.
3: To není možné.
2: Ne. Prosím.
3: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
2: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
3: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
0: Takže rekapitulace ještě jednou. V pondělí s námi můžete vyhrát v 7 hodin a 10 minut 7000 korun a za týden celých 50 000 korun. Sakra lidi, dejte si ty budíky, ať vás to pak zbytečně nemrzí. Registrace a více info do hry, kdo pak to zvoní, najdete na našem webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, spórový pátek s Hitráriem Černá Hora, který bude určitě pokračovat, protože už za malou chvilku tady bude Daša a její Austin. No a rozjedeme to také s Martinem Garrixem. Takže ať už děláte cokoliv, Hit Rádio Černá Hora je s vámi a posíláme vám ty největší hity, které vás dostanou do nálady.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
6: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
7: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
6: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
8: Tak točíme.
9: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
8: Stop!
9: Co?
8: Showroom na kuchyně.
9: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splněj vám tu každej sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
8: Berem, díky.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
12: 990 korun.
11: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
13: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
14: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
15: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
16: www.topcentrum.cz.
17: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
18: Vyhlídka

0: Skvostského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dopolední Drive Fajana Šimurdová. No a teď by měli zpozornět všichni potenciální padouši. Hradec Králové má nejlepší zásahovku nebo zásahovou jednotku v České republice. Konalo se totiž mistrovství České republiky zásahových jednotek, a to dokonce s mezinárodní účastí, a Králové hradecká zásahovka nenašla přemožitele. Co je zajímavé, že do poslední chvíle jednotlivé oddíly zásahovek nevědí vlastně, jaký úkol je čeká. Připravit se tedy přímo na danou věc nemůžou, a tak rozhoduje tím pádem sehranost týmu, zkušenosti a vše, co si z průběžných tréninků zásahovky vezmou. No, takže, jestli byl plán na víkend, banka, sámoška, pošta, tak na to prosím pěkně hezky zapomeňte. Já vám to říkám furt, o víkendu nic nedělejte. No a hradecké zásahovce tímto gratulujeme, hned se cítíme bezpečněji. Cítíme se bezpečněji, no a s muzikou na Hit Rádiu Černá Hora k tomu taky cítíme i pozitivní vibe.

0: Felix Golden, ladíte Hit Rádio Černá Hora. 11 hodin 44 minut. Před námi ještě několik málo minut dnešního dopoledního driveu, no a pak už jsou tady srdcovky a od 15. vás čeká odpolední show. S vámi od 9. byla Jana Šimurdová. Děkuji vám všem, co nás ladíte, co během vysílání píšete, posíláte hlasovky. Zkrátka i vy děláte Hit Rádio Černá Hora takové, jak ho slyšíte. Jste prostě úžasní, hlavně ať vám to vydrží. No a já vám přeji pohodový pátek, krásný víkend. A zase společně v pondělí od 9. Ahoj.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit?

0: slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: Lovče.

0: Nakupte jednoduše online. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
1: Tak abyste ho nepromeškali.
0: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
1: Garanci kvality i výhodného financování.
0: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
2: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Op, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
6: Hit Radio Černá Hora.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na průjezdu Ústím na Tornicí v Moravské ulici bourala dvě osobní auta a neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh, takže pro jistotu počítejte s kratším zdržením. No a vaše dopravní info budeme rádi, když zavoláte na 801 1100.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Aza Nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. Aza Nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
3: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.

0: skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMSky. O co v nich jde, řekne mluvčí úřadu Jakub Bejček.
5: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
4: Informace o sociálním pojištění si vždy ověřujte jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacienti opoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie nástražný výbušný systém nenašla. A teď ještě něco z regionu.
6: Na Černé hoře vás bereme do Jičína. Knihovna Václava Čtvrtka je zpátky. Rekonstrukce za 82 milionů proměnila historickou budovu v moderní prostor. Nově nabízí výtah, bezbariérový přístup, galerii, čítárnu i moderní sklad knih. První návštěvníky přivítá 29. září.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
6: Na radaru v tuhle chvíli maximálně velká oblačnost, ale žádné přehánky v následující hodině. No a nejvyšší východočeské teploty 18 až 20.

Nádherný den přeju, 12 hodin, 2 minuty, je tady pátek, kdyby vám to ještě dneska nikdo neřekl a kdyby vám to ještě nedošlo, je pátek doufám, jo dobrý, je pátek, tak konečně dočkali jsme se. Kolik je vám let a nakolik se cítíte? To je docela jako zajímavá myšlenka pro dnešní srdcovky, jo? Cítíte se mladší, anebo cítíte se starší? Ono taky, jinak se cítíme v pátek a jinak se cítíme v pondělí, že jo? To o tom žádná. Mám tady dámu, která se narodila v roce 1946 a posledních 40 let vypadá pořád stejně. Někdo tvrdí, že to je plastikama, já si myslím, že to tak není. Cher na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Rok 1998, Cher na Hitrádiu s hitem Billy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je někdy důležité opravdu věřit a hlavně věřit sám sobě a taky věřit tomu, na kolik let se cítíme. Není důležité se dívat do zrcadla a odhadovat věk podle vizuálu, ale skutečně jako na kolik se cítíte. Tak třeba chodíme tady krásný zprávy. Mně je 34, ale pořád se v srdci cítím na 18. Mně je 56, ale občas se chováme jako kdyby mi bylo 17. Zdraví Lenka. Krásný. Mně je 40, humorem někde tak kolem 13, takže teoreticky vlastně je mi jako 27-13, no. Tak pokud je vám, třeba můj kamarád říká, že mu není 40, je 30-10, protože se chová trošku jako malý dítě. 30-10 je vlastně jako hezký, s tím se dá krásně žít. Takže máme vlastně jako dva věky, že jo? Máme prostě jako ten věk, který tam doopravdy je, a potom ten věk, nakolik se cítíme. Tak protože je před námi víkend, tak doporučuju, víkend si užijte podle věku, nakolik se reálně cítíte. Dáme si právě teď srdcovku s číslem 2 a to je boyband, který nikdy nezestárne. A je úplně jedno, jestli jednou budou na kolečkovém křesle a v papučích, ale pořád to bude tenhle mladý boyband. Blue na Hitrádiu.

Jo, já vím, že možná to zní jako něco, na co byste potřebovali mastičku nebo antibiotika, ale ne. Přál bych vám to právě teď, protože Fire On je konec pracovní doby. Volno v práci. To bych vám strašně přál, abyste se teď po obědě nemuseli vracet zpátky do práce. To by byl naprosto dokonalý pátek. Ale bohužel nežijeme v dokonalém světě, ale v naprosté realitě a tím pádem musíme pořád jet dál jako lokomotiva. Dáme si tím pádem Kylie Minogue Locomotion. A to je hit z roku 1962. Teď to možná nejde dohromady, že jo, to si dokážeme spočítat. Kylie Minogue ho přespívala v roce 1988, ale ten úplný originál je opravdu ze začátku 60. let.

0: nebesama zaplavaly při světu hvězd. Plně to vidím, tma, hvězdy, úplněk, nádhera. Night Swimming na Hit Rádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Plavali jste takhle někdy v noci? Byli jste si někdy zaplavat pod

0: Dneska se přesně tady o tom bavíme, že není důležitý, kolik nám doopravdy je, ale opravdu nakolik se cítíme. Tím, že si povídáme zase o věku a že je pátek a před námi je víkend a v sobotu pro vás máme taky i narozeninový hity, respektive narozeninovou ruletu, tak pojďme si dát dneska narozeninovou srdcovku. Napište mi opět na 777-937-777 ročník vašeho narození, tedy rok, ve kterém jste se narodili, a já přesně z toho roku tady najdu nějakou srdcovku, abyste věděli, co vlastně vzniklo ve stejný rok jako vy, když jste přišli na svět. No, tak pojďte, 777-937-777.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ob. Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná

0: Marka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
8: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
12: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
13: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. No, tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte.
11: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sweet Caroline na Hitrádiu, Neil Diamond a Two Friends.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je před námi srdcovka na vaše přání. Tentokrát vybíráme opět srdcovku z roku, kdy jste se narodili. Je tady spousta zpráv a dneska jsem vybral rok 1986. A to i z toho důvodu, že tady dáma, která píše, tak píše, že tento týden měla 40. narozeniny. To je docela zlom. Je to tak, ne? Jako vnímá to tak člověk, že najednou tam není ta trojka na začátku, ale je tam čtyřka. Pořád se bavíme o tom, že je to jenom číslo, že důležitý je, jak se člověk cítí, ale ta čtyřka je taková, jako že si člověk najednou řekne, že už je asi jako opravdu dospělý. Takže vítej v dospělém světě, Jani, a když se dívám do roku 1986, tak tam se opravdu jako odehrálo wow, jako chtěl bych být o něco starší, abych si mohl rok 1986 opravdu jako užívat hudebně, protože tohle bylo jako skvělý, co tady všechno vyšlo. Co se týká české scény, tak Karel Nese asi čaj, například Jirka Korn, a nebo Hej pane disjokej a balet. No a co se týká té zahraniční scény, no tak to byl úlet. A já jsem vybral něco, co se moc často nehraje, a protože to je pro dámu, tak je to taková jako vyloženě pohodová věc, navíc ještě takhle hezky na pátek. Doufám, že teda Jani budeš mít pohodový víkend, už jsi dospělá, takže už by se o tebe taky mohli starat všichni okolo a ty si o víkendu dej nohy nahoru a užij si svůj víkend. Ben E. King, Stand By Me, 86.

0: Dalton na Hit Radio, 12 hodin, 42 minut, páteční srdcovky jsou za náma, dneska opět muzikuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dáme si teď dva dny volníčko, nastřádáme taky nějakou inspiraci, vy si taky v klidu rozmyslete, co byste v pondělí pak chtěli slyšet jako srdcovku na vaše přání, protože srdcovky opět budou v pondělí v pravé poledne ve 12 hodin a podle mě jako neexistuje lepší způsob, jak si zpříjemnit pondělí, než právě srdcovkama a tedy nejlepší půlhodinou v českém éteru. My pokračujeme dál, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby Damiano Davy, taky Alex Warren, až do 15 s vámi zůstává Jirka Palnář. Tak pohodový pátek.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměstice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
4: www.napos.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
13: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
14: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
12: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
16: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
17: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
16: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
18: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
19: Lásko, jaký bys chtěla auto?
20: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
19: Ale já myslel, jakou barvu?
20: Barvu? Já tak to nevím.
19: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
21: Nákupy v online shop CZ.
22: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
21: www.onlineshop.cz.
0: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
23: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Záměrně jsem vybral jako poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Lana Del Rey, Young and Beautiful, když jsme dneska v srdcovkách řešili to, že není důležité, kolik nám je let, ale nakolik se cítíme, tak jsem vám jenom pořád chtěl říct, že pořád jste Young and Beautiful. Jdeme na nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Docela často se nám to tady objevuje na dopravní lince. Konkrétně to, že čekáte, jak to budete mít drahý, že jste moc přišlápli plyn mezi Výšinkou a Stříteží, kde je 70. Tak bacha na těžkou nohu nejen tam. A další vaše dopravní info volejte na 800 1100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
4: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
10: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
9: www.napos.cz.
11: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
12: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Včera to uvedl premiér Andrej Babiš. Opoziční politici to na sociálních sítích ocenili. Předseda ODS Martin Kupka to označil za prozření premiéra. Na předsedu vlády se zároveň obrátil s otázkou, kdy se zbaví kremelské páté kolony, které svěřil ministerstvo obrany. Odkázal tak na hnutí SPD vedené Tomiem Okamurou. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
14: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
13: Já ještě dodám, že legislativním návrhem se nyní bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. České tenisty čeká boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům zahájí Jakub Menšík, který se v pražské O2 aréně utká s Lernerem Tienem. Zápas má začít v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. A teď ještě něco z regionu.
1: Nepoužívaná auta už nemusí v Pardubicích zbytečně zabírat parkovací místa. Město chce jejich majitelům nabídnout bezplatný odtah, ekologickou likvidaci i vyřízení odhlášení z registru. Program má být dobrovolný a zastupitelé o něm budou rozhodovat 21. září.
15: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Páteční počasí ideální na procházku nebo třeba grilování, protože bude dál polojasno až oblačno a nejvyšší východočeské teploty do 23 stupňů Celsia.

nějak jako naštvaný, zlý, vůbec nemusíte se kvůli tomu cítit špatně. Ale je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože to vám za prvý zvedne náladu a za druhý jenom tady na Hit Radio můžete slyšet během 10 minut Košín, Pokáče, anebo právě i teď The Calling, Wherever You Will Go. Další super páteční balada. Tak mějte pohodový pátek.

Ani nominace do A týmu české reprezentace fotbalové a opět tedy budí trošku rozporuplné debaty. Objevily se tam zajímavá jména. Vrátil se například Alex Král, což je pro mnohé velké překvapení. Zároveň jsou tam někteří nováčci, pár mladíků, je tam dokonce i hráč z Teplic, ale chybí tam podle fanoušků spousta zásadních jmen a tak tvrdí, že se vlastně jako nic moc nezměnilo s novým trenérem. Na druhou stranu já říkám, pokud vás tohle jako baví a chtěli byste tam vidět jména jako třeba Ondra Krčfaluši, který mimochodem včera dal plzný gól, no, hrál dobře, no, hrál dobře. Tak samozřejmě asi tu pozvánku do Ačka by si zasloužil, ale nutno dodat, že on je v nominaci do 21 let a jsou tam i další jména, která bychom rádi viděli u A týmu. Ale důležitý je, že 21 hraje o postup na Euro do 21 let. Takže tam ty kluci budou mnohem potřebnější, za mě alespoň je to můj názor, než v Lize národů, kdy teď navíc my máme ve skupině Chorvatsko, Anglii a Španělsko. Takže jsem vlastně jako docela rád, že se takhle 21 a A tým domluvili a že si navzájem vlastně jakoby neukradli ty stěžení hráče, který teď 21 bude potřebovat. To je tedy můj pohled na věc. Co si o to myslíte vy? Klidně mi napište na 777-937-777. Jinak klukům začne teďko sraz, no a příští týden, tak nás vlastně čeká příští týden v neděli a potom v úterý, tak nás čekají první domácí zápasy v rámci Ligy národů. Chorvatsko, Anglie, z 90% už je vyprodáno, tak doufám, že se uvidíme i na stadionu. Teď Miley Cyrus.

0: že přesně za týden v 7 hodin ráno a pár minut k tomu můžeme zazvonit u vás doma. A když nám otevřete do 30 vteřin, tak od nás dostanete na ruku 50 tisíc korun. Rovných 50 tisíc pro vás máme ve finálovém kole naší hry Kdo pak to zvoní, která je od pondělí do pátku vždy ve snídani šampionů. Poslouchejte dobře, po 7 hodině buďte doma a hlavně se zaregistrujte do hry. Když nám otevřete v pondělí, tak tam na vás bude čekat 7 tisíc. Ale pozor, v pátek rovných 50. Podrobnosti na našem webu, za chvíli další hity jako Michael Jackson, Kateřina Marie Tichá i Sunrise Avenue.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
3: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
2: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
4: trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Tak točíme.
9: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
8: Stop!
9: Co?
8: Showroom na kuchyně.
9: Jo, no jo, já jsem... na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
8: Berem, díky.
10: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
11: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
12: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční gulášobraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
13: Přátelé, přijďte si užít sváteční odpoledne plné vína, hudby a zábavy. Svatováclavské vinobraní na Byšičkách v Lázních Bělohrad. Pondělí 28. září od 13 hodin.
14: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
13: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
15: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
16: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
15: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
16: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
15: A dětem přidáme helmu zdarma.
16: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
15: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
17: Aktiv Sport Jaroměst má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
18: 990 korun.
17: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměst.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
20: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
21: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
22: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
23: Hit Radio. Zlepši si náladu.

Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu, Zničená zem. To je hodně jako porozchodová píseň a to se nám vlastně na dnešek docela dost hodí. Ne, že by teda dneska byl mezinárodní den rozchodů a že byste teda měli přijít domů a nějak to jako rozseknout, to ne. Ale dneska je mezinárodní den první lásky. A ta první láska většinou jako končila rozchodem, že jo? Pokud jste neměli to štěstí a svoji první lásku, tak nemáte dodnes. Jo. I to se samozřejmě může stát. Takže dneska je ale ten den, kdy opravdu z většiny volný času tak vzpomínáme na naše první lásky. A vlastně i o tom si budeme povídat na našich sociálních sítích a teoreticky bychom si klidně tohle téma mohli přinést i do pravdy nebo bullshit. Mimochodem, když jsem se díval, tak do nějakých statistik. Tak průměrný věk pro první zamilování je celosvětově ve 13 letech. Souhlasíte? Řekli byste, že jo? Popřemýšlejte. Pravda nebo bullshit, po druhé hodině, do té doby spousta hitů. Za chvilku Lady Gaga, teď sám Král Michael.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Radio, 2:45, jsme to tady zakouzlili, Abrakadabra, ať už je konec dnešní pracovní doby a jdete domů. Tak tohle kouzlo nefunguje, nevadí. Každopádně víkend je před náma, to je samozřejmě ta lepší věc, to jsou ty hezčí vyhlídky. Kdybyste šli dneska večer do hospody, nebo k vám přijde domů návštěva, budete mít o víkendu rodinnou oslavu a rozhodnete se, že si dobrovolně zkazíte večer tím, že vytáhne politický témata, tak mám tady jednu novinku, to by se vám mohla hodit. Kdyby náhodou přišla řeč i na ten brutálně vysoký schodek státního rozpočtu, jo, tak slyšel jsem, že prý Alena Schillerová se rozhodla, že už se o státní schodek starat nebude. Už je prý dost velký na to, aby se o sebe postaral sám.
1: Poličce to v sobotu pořádně rozjedou. Ardon Day nabídne skákací hrad, tlapkovou patrolu, malování na trička, tanec, občerstvení i dárky. No, tak dorazte 19. září od 10 do 4 do prodejny Ardon na Starohradské.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Boutique salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernější.

0: efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
7: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
1: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell z Top Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Top Centrum CZ v Hradci Králové v Nová.

0: 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Franto, co pak všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky i maso.
1: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Vzpomeneš si, i to se nám dneska hodí v den, kdy se vzpomíná na první lásky. Podrobnosti si budeme povídat po 14. hodině. Ještě předtím aktuální doprava a taky zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Zaskočila vás uzavírka staré silnice u Moravské Třebové. Je to běžně objížďka, když je tunel Hřebeč zavřený. Ono už to tam nějakou dobu je a kdo ví, na jak to teda dlouho ještě bude. Takže tudy cesta nevede, 35, to jistý. Další vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
10: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ode dneška do neděle se můžeme zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Dobrovolníci během ní čistí přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Český svaz ochránců přírody v pondělí uvedl, že se do kampaně zaregistrovalo více jak 12 000 dobrovolníků z celé republiky. Připojili se i některé školy. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží hlavně na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, řekne mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
12: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
11: Domácnosti by si před zimou měli zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na hřištích soupeřů. Duel startuje na kladenském ledě v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu.
1: Jak jsme vám na Černéhoře říkali, už se topí třeba v Trutnově, ale nově taky ve Dvoře Králové nad Labem. Noční teploty někde padají pod 10 stupňů, takže se to hodí. No a denní maxima o víkendu budou v našich východních Čechách mezi 18 až 23 stupně Celsia. Takový je pohodový výhled.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Páteční odpoledne a večer bude přát venkovním akcím a venkovním plánům, protože bude polojasno až oblačno, beze srážek, teploty 18 až 23 stupňů Celsia.

8.03 a ve dvě odpoledne si vždycky tady na Hitrádiu povídáme bez obalu. Máme tady náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, tak jsem zvědavej, jestli dneska se naši experti úplně sekli, anebo mají pravdu. Uvidíme.

0: rádiu Tone se dá i za chviličku Alec Benjamin, také Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Já jsem to trošku naznačoval, pokud nás posloucháte, pokud posloucháte i rádio celé dnešní odpoledne, o čem asi to dneska bude, tak na dnešní den přichází Mezinárodní den první lásky, jo? A našel jsem další zajímavou statistiku, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech. Co vy na to? Pamatujete si vaši první lásku? Kde jste se potkali? Kolik vám bylo? Jak už je to dávno? Jo? Nebo chcete zapomenout na svou první lásku a ono to pořád nejde? Jo? Protože máte dodnes zlomený srdce. I to je samozřejmě možnost. Otázkou tedy dnes zůstává, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 8 z 10 lidí, tedy 80% lidí si pamatuje svoji první lásku prakticky po celý život. Jo? Tady je psáno po 30 letech. Já bych dal klidně téměř jako celý život. Dejte vidět 777 937 777. Pojďme na ně zavzpomínat.

0: Alec Benjamin na Hit Radio Let Me Down Slowly.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 80% z nás si bude pamatovat svoji první lásku klidně i po 30 letech. Mají vědci pravdu, anebo jsou mimo? Na to se vás ptám, píšete na 777-937-777. Vypadá to, že dneska to bude asi celkem jednoduchý. Martina třeba vzpomíná, moje první velká láska byl Luboš, vnuk babiččiny sousedky. A už je to tady zase. Moment, tak ještě jednou. Luboš, víme, vnuk babiččiny sousedky. OK, dobře. Kam jsem jezdila na prázdniny, bylo mi 16, on byl čerstvě po vojně, strávili jsme spolu celé prázdniny, byli jsme mladí, vztah na dálku nefungoval, ale pamatuju si to, už je to 43 let, takže vědci za mě mají pravdu. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahojky, první láska byla dětská. Ve školce. Jmenoval se Ota, bylo nám asi 5 nebo 6 let a už je to 40 let. Takže já si to pamatuju. Zdraví Jarka. Další zpráva od Peti. Ahoj Jirko, pamatuju, jmenoval se Viktor, chodili jsme spolu do školky, chtěli jsme se vzít, je to už 48 let. No, tady to asi bude celkem jednoduchý. Je někdo, kdo si nepamatuje svoji první lásku, to možná bude jako jednodušší. 777937.

0: Pláč, to je taky ideální spojení k dnešnímu tématu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska je Mezinárodní den prvních lásek a říká se, že se, nebo vědci tady tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech, jo? A tím, že si ji pamatujeme, tak víme jméno, víme příjmení a dokážeme si možná vybavit ještě jako spoustu dalších zajímavých věcí. Otázka bylo, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne, tak dneska to bude jednoduchý. Myslím si, podle toho, co tady dneska jako čtu, že
1: vědci
0: pravdu nemají. Nemají. Protože to číslo je daleko vyšší. Daleko vyšší. Já jsem tady nenašel na našem WhatsAppu jedinou zprávu, že byste si nepamatovali svoji první lásku. Takže za mě to je prostě jako 99,9%, jo. Protože ten jeden člověk nenapsal, protože asi nemá kredit, ale jinak opravdu tady koukám. Já si pamatuju úplně jako, tady dokonce já si pamatuju každou svou lásku. Petr, se nepil večer, veď? Bylo by blbé si nepamatovat svoji první lásku, když s ním už kolik tady, spoustu let žiju, máme spolu 4 děti, 20 let spolu žijeme, máme spolu 4 děti. Hanka, to je taky krásný, to je super. Ahoj, ano, má první láska, tam někde pořád je. Teď jsme si to po 20 letech dokonce řekli vzájemně. Sem tam si napíšeme, zavoláme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Kdo ví, jestli bychom byli spolu pořád, kdybych tenkrát nebyla hloupá a neodešla od něj za jiný. Sapča. Sapči, neber si to na sebe. Oba dva víme, co oba dva? Všichni, teďko, kdo to posloucháme, tak víme, že to byla jeho chyba. Na tom se shodneme. No, takže za mě dneska
1: vědci
0: jsou mimo. 8 z 10 to není, ale je to 9,9 z 10.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
9: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
10: Rekutech. Peníze včas,
11: když se tam rád vracíš.
8: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
16: Zažij atmosféru Hockeytownu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Enteria arénou Foodfest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
5: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Nákupy v online shop.cz.
22: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
21: www.onlineshop.cz.
23: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
24: Co třeba na delfíny?
23: Do zoo?
24: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
23: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
24: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
25: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
26: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
27: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

Za chviličku ještě Disturb, taky Depeche Mode, Enjoy the Silence, což je mimochodem hit, o který si velmi často píšete také i do srdcových hitrádia. Srdcovky ty budou zase po víkendu, vždycky ve 12 hodin. Začínáme přesně v pravé poledne hned po zprávách. 5 fantastických hitů, někde jako dost vykopávek, ale zároveň jsou to přesně ty vykopávky, když se vžijete do situace, do role, že jste opravdu někde jako archeolog a teď prostě se hrabete v tom písku a najednou vytáhnete něco, co je zlatý, třpití se to a vy víte, že to je prostě 2000 let starý a že to je prostě neuvěřitelný a že to je poklad, že to je krásný. Tak přesně tohle jsou ty hity, které my tady dáváme. Někdo to ve výsledku zpívá ještě v hieroglyfech a možná, že v klinovém písmu tak jsou udělaný titulky. Každopádně, já už to maličko přeháním, ale je pravda, že jsou to opravdu jako nádherné věci. Takže srdcovky na Hit Radio opět ve 12 hodin. Vy můžete psát klidně i tipy, co byste chtěli slyšet takhle v srdcovkách. Můžete je psát na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Můžete je psát mě klidně na Instagram Jirka Pelnář, normálně do soukromí zprávy. Žádný ostych, nic takového. Vždyť to všechno tvoříme spolu. Vždyť jsme přece jedna taková jako rodina. My Hit Radio společně s vámi jsme rodina. My jsme rodinný rádio. Chceme vám udělat radost. Takže srdcovky tedy ve 12 hodin. No a když už teda jsem tady u těch některých vykopávek, tak nechci říct, že od 15 hodin tady budou vykopávky s odpolední show. Vůbec ne, ale po odpolední show od 18 do 21 hodin, tak se můžete těšit na další hity z 80. a 90. let. A protože je pátek, tak dneska to bude v trochu svižnějším, popovějším tempu. Hit Radio Classic mezi 18. a 21. Tak buďte s námi. No a když je řeč o odpolední show.

Enjoy the silence, tedy vychutnejte si to ticho. Pokud jste ještě pořád v práci, tak zkuste se na chviličku ještě někam jako zavřít a užít si to ticho, než přijdete domů a začne ten šílený kolotoč

0: stáně to úplně na minimum, užijte si to ticho, no a pak se do toho pustíte. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase v pondělí, hned tady po víkendu. Užijte si zbytek dnešního dne, přežijte ten zbytek dne v práci a užijte si víkend. A dál buďte zítra rádiem. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show. Do 15 hodin ještě Imagine Dragons, Tereza Mašková, Marek Lambora, taky Miles Smith.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
8: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespáne, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
15: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
16: Gap. Individual style for every generation.
17: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově zdroji v Polsku nebo XXL-kuchyně.cz.
12: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. turbíny.cz.
18: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je tady, s vámi i Tomáš Dímal a koukneme, jak to jezdí. Opatrně ve Svitavách, protože v Olbrachtově ulici u křižovatky z Chelčického ulicí srazilo osobní auto cyklistů, je to omezený provoz a zdržení na pár minut. A bacha i na dálnici D11 na 51. kilometru směrem od Prahy na Hradec, tak tady hlásíte pneumatiku na kraji vozovky. Jinak pokud máte další info, volejte na 800 110 100. Šťastnou cestu.
1: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Rádio Černá Hora.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hypotéky můžou znovu citelně zdražit. Sazby mezibankovních půjček prudce rostou a hypoteční úroky by se mohly dostat až k 6%. Uvedu konkrétní příklad. U hypotéky 4,5 milionu by 1% bod navíc zvedl měsíční splátku zhruba o 2900 korun. Řidičům na Rychnovsku se po dlouhých měsících rýsuje konec velké objížďky. Na silnici mezi Týništěm a Albrechticemi na Torlicí by se auta mohla vrátit už začátkem prosince. Rekonstrukce za zhruba 230 milionů přinesla hlavně nové mosty, které mají lépe zvládat povodně. Nervy s parkováním u pardubické nemocnice snad brzy skončí. Do začátku prosince tady přibude přes 80 nových parkovacích míst. Většina z nich u spodní vrátnice. A do budoucna se tady počítá i s parkovacím domem pro více než 200 aut. Hokejisté hradeckého Mountfieldu si lepší vstup do nového extraligového ročníku nemohli přát. V derby porazili Dynamo na jeho ledě 5-3. Na cený skalp současného mistra z Pardubic budou chtít Lvy navázat taky doma. V 6 večer přivítají České Budějovice. Moc se těším, vzkazuje hradecký William Čecho, a co vlastně čeká od soupeře.
12: Budějovice budou viac hrať aktivně, viac napadat a viac tak jakože stávat nás pod tlak. Já verím, že v tom jsme my lepší, v tomto té aktivné hře, a verím, že ho zvládneme.
11: Extraliga nabídne také souboj bývalých reprezentačních trenérů. Rulík proti Augustovi. Mezi hlavní šlágry druhého kola bude patřit souboj Kladna a Sparty. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově a nebo taky brněnská Kometa v Třinci.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Při pátku klídek na východě Čech. Většinou máme oblačno a teploty kolem 20 stupňů maximálně. No a taková bude i sobota i neděle s polojasnou až oblačnou oblohou a s teplotami mezi 18 až 23 stupně Celsia. Až v neděli večer se můžou objevit přehánky.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: To jsme my a dneska s vámi do 18 nezvykle i Tomáš Dímal. No a posílám hned další playlist. Kato nebo Bruno Mars.

Bruno Mars a jeho Marry You na Hitrádiu Černá Hora. Dneska výjimečně a ne často vás zdraví Tomáš Dímal. I tenhle song je součástí svadeb, výročí a podobně. A protože tu už přes hodinu v éteru řešíme první lásky, zdali si je pamatujeme. Jirka tomu dává snad každý stup, takže si myslím, že ho z minulosti něco žere. Asi to odmítnutí stále bolí, ale tak mě zajímalo, kolik vlastně procentuálně lidí si tu první lásku samozřejmě i vezme. Umělá inteligence to rozebrala slušně, zatímco kolem 80. let to dělalo ještě 70%, tak v dnešní době jen pouhých 15. A ještě k tomu to je myšleno tak, že se vzali, ne že spolu i zůstali a stále tvoří pár. Jo, i tohle ukazuje, že svět se mění, v mých očích často k horšímu, no a láska na celý život už dneska není samozřejmostí, ale spíše jen mílným přáním. Tak to je na začátek, ať si v tom uděláme pořádek a jdeme samozřejmě zase hrát. Rock My Body, skvělá příprava třeba na páteční mejdan.

0: Činasky a jejich první signální na Hitrádiu Černá Hora. Já bych řekl i první vyhrání z kapsy vyhání. Narážím na poslední hokejový derby. Dostávám totiž jako Pardubák CRS od kámošů, že nebo ze severněji umístěného města. Ale co si povíme, sezona je dlouhá, základní část nerozhoduje a titul je stále u nás. Tím chci i říct, že dneska se zase hraje Pardubice od půl šestý v Litvínově a Hradec od 18 doma s Budějovicemi, což je za mě další takový derby. Nevraživost možná ještě silnější a to díky tomu s tou licencí. Budeme to sledovat, žijeme hokejem, ale taky muzikou. I proto do pár minut Coldplay nebo Dua Lipa.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi.
6: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: 1. září, Dny Merien, Futurum Hradec, prostě lepší nákupy.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
2: Od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Vertikál víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
2: 990 korun.
1: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Dua Lipa, You Love Again na Hit Rádiu Černá Hora. Dneska se nám to hodně točí kolem té lásky. I z playlistu to do vás sypeme, asi hod chceme, aby se si někoho našli. Mě to ale připomíná, že takhle skrz éter jsem dal dohromady mého kamaráda s Houčinou, kterou nedávno požádal o ruku. Normálně mi asi 2 roky zpátky psal do éteru, že je na rande, jedou autem a chlubil se, že má kámoše v rádiu samozřejmě. Tak ať mu prej přidám plusový body a pozdravím ho skrz éter. Já to udělal, nebyl bych to ale já, kdybych tam nedoplnil větu: hele, Filipe, tak tedy znova, tentokrát to snad už s tou holkou vyjde, ale nepiš mi sem každý měsíc. No a důležitý, ono to opravdu vyšlo. Nejenže se budou brát, ale já jim budu dělat samozřejmě i moderátora a DJe na svatbě. Tak možná pro další kolegy i tohle je cesta, jak si zařídit kšeft. Lenny Kravitz, užívejte.

0: All It Love na Hitrádiu Černá Hora. Hrůza už mi ta láska féteru začíná rozčilovat. Ale co je tím, že jsem stále single? Nicméně, když kouknu do celé, nic se nemění. Dido, Here With Me, Avicii, Waiting For Love, anebo Comrade Be Mine. Taková super návaznost překladu. Nejdřív budeme čekat na lásku, pak bude s vámi a nakonec i vaše. Jen škoda, že v playlistu ty songy jdou přesně opačně. I tak užívejte a díky, že jste s námi.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově zdroji v Polsku nebo XXL-kuchyně.cz.
4: Kolik výjimečných

0: a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
6: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
5: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
6: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
5: A dětem přidáme helmu zdarma.
6: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
5: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
7: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky. Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
9: Znáte to pořekadlo? Kola dělají auto. U nás v Ronalu věříme, že stejně tak kvalitně ohodnocená práce dělá lepší život. Jsme přední dodavatel a Lukol pro světové automobilky a hledáme právě vás. Nabízíme nadprůměrný plat a zázemí renomované švýcarské společnosti. Kola dělají auto. Ronal dělá kola. Přijďte pracovat k nám. www.ronalgroup.com.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: Hit Radio Černá Hora.

0: na Hitrádiu Černá Hora. Na info z dopravy, ale čekat nemusíte. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a na Chrudimsku za Chrastí směrem na Luži se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením a zdržením a přerušovanou kolonu hlásíte na příjezdu do Moravské Třebové směrem od Svitav. Je to kvůli dopravnímu omezení, takže šťastnou cestu, dobrý dojezd, ať jedete kamkoliv a znáte to. Další vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Nákup na e-shopu, tak ceně zboží se dneska většinou rovnou připočítejme nějakých 90 korun za dopravu. Průměrná cena doručení je teď 86 korun. To je o desetinu víc než před rokem a levněji nejspíš nebude. Na podzim se čeká další zdražování a zmizet může i oblíbená doprava zdarma. Z polí na severu Pardubické Dubiny má vyrůst úplně nová městská čtvrť. Počítá se se skoro tisícovkou bytů pro 2800 lidí, ale taky s obchody, službami, školkou a zelení. Návrh teď míří k zastupitelům. Náchod má smuteční obřadní síň, která už něco pamatuje a pomalu dosluhuje. Ptali jsme se starosty, co s tím?
14: Smuteční síň je více než 40 let stará. A město Náchod asi zaslouží mít reprezentativní smuteční síň. Dokonce každý člověk, který v Náchodě a nejenom v Náchodě žil a bohužel se s ním musí rodinu rozloučit, tak si zaslouží důstojný odchod a důstojné prostředí. Proto připravujeme kompletní rekonstrukce stávající smuteční síně, včetně parkování, včetně infrastruktury.
13: Tolik starosta Náchoda Jan Birke. Nominace je na stole. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace tři nováčky. Před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů dostal pozvánku Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. Trenér vybral 26 hráčů. Patrik Šik si konec u repre nerozmyslel. Takže v nominaci chybí.
15: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Jestli je tohle počasí, co máme venku, podle vašeho gusta, tak se těšte na víkend. Sobota i neděle s polojasnou až oblačnou oblohou a s teplotami mezi 18 až 23 stupni Celsia, až v neděli večer nám místy sprchne.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: A jedeme dál. Páteční playlist a 16. hodina slibuje novopečenou mámu Lady Gagu nebo Song Next Summer.

Damiano David, Next Summer na Hitrádiu Černá Hora. Na další léto si ještě počkáme, nevím jak vy, ale já už teď podzim cítím i na imunitě. Začíná taková ta rýmička, mírný kaštílek a bolest kloubu, za což může asi i letošní oslava třicítky, ale podle průzkumu je podzim nejméně oblíbené roční období, tedy u nás u Čechů. To je fakt. Brzy tma, vlezlá zima, déšť a taky depky. Tak je potřeba se na tyhle měsíce připravit a i naladit. Tomu věřím, že pomůže i náš nadupaný playlist. Je tu Benson Boone do pár minut i I Love It.

0: Páteční mejdan je tady, Icona Pop I Love It na Hitrádiu Černá Hora. Příprava na herecké role je často náročná. Někdo buduje svalovou hmotu týdny, měsíce, roky a někdo zase sedí hodiny v maskérně. Za chvíli si řekneme, jak dlouho se maskoval třeba Jim Carrey alias Grinch nebo Robbie Williams jako táta v sukni. A ne ty největší ikonické role. Do té doby ale další muzika. David Sipka, Eva Farna nebo Sam Feld a Jonas Blue.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
11: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
12: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
13: Rekutech. Peníze včas,
14: když se tam rád vracíš.
11: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
15: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
17: Zažij atmosféru Hockeytownu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Enteria arénou Foodfest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
18: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
19: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
20: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
22: Tiskne, kopíruje, skenuje.
21: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
22: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
23: Tisknu levně CZ.
24: Náplně hned.
25: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
0: konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
1: Jasně.
0: Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
1: Je,
0: ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
25: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Sunfeld a Jonas Blue, slíbená muzika na Hitrádiu Černá Hora. Příprava na herecké role, kde je potřeba velký zásah maskérů, to není tak žádná sranda. X hodin sedíte, maskéři na vás patlají tunu make-upu, abyste vypadali v topu. A takhle to je třeba každý den po dobu X týdnů natáčení. Třeba Voldemort z Harryho Pottera, to byla denně dvouhodinovka. Asi hlavně ten divnej nos dal zabrat. Robin Williams, skvělý herec, zase musel nechat líčit 5 hodin do role táty v sukni. A třeba Grinch, aneb Jim Carrey samozřejmě, seděl na křesle víc jak 3 hodiny denně. Do ale v tomhle žebříčku vede je Jacob Elordi. Ten se na roli Frankensteina maskoval víc jak 10 hodin denně. A pokud vás tohle téma zajímá, tak na našem Instagramu Hitrádio Černá Hora najdete další velké maskovací role a hvězdy. Hold, jak se říká, umění umění. Věřím, že to maskování není příjemný, ale za ty miliony, které na tom herci vydělají, to asi stojí. Teď si dáme YouTube, bude i David Guetta.
1: Hitrádio Černá Hora.

0: Runaway na Hitrádiu Černá Hora. Něco z toho novějšího tohle zpěvačky. A dost mě zajímá, jestli i její dcera Willow se vydá stejným směrem a uvidíme ji na stage. V další hodině si totiž představíme zpěváky nebo herce, kteří se proslavili stejně jako jejich rodiče. Zkuste do té doby i zapřemýšlet, kdo udělal větší kariéru než známí rodiče. Mně hnedka teďka napadají dvě jména. Schválně, jestli se shodneme v další hodině. Do té doby Linkin Park nebo Taylor Swift. Pokračujeme.
1: V Županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: ránu na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
1: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
9: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
8: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
7: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Trenýrkarna.cz.
15: Hlášení pro lovce slev.
14: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
16: No to není možný.
14: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Rádio Černá Hora.

0: tak všechno mám.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a opatrně stále na Chrudimsku za Chrastí směrem na Luži. V Dobrkově máme nehodu dvou aut, ještě tuhle hodinu omezení v provozu. Jinak silný provoz taky z Pardubic na Chrudim, klasika před Světelnou do 5 minut do plusu. Šťastnou cestu a případné další vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Nový Lexus již od 660 tisíc korun, výhodné financování a další. Využijte akční nabídku v Lexus Hradec Králové.
3: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. What's up, this is Pink.
6: Jason Derulo. Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Studenti a seniori se slíbených 75% slev na jízdném příští rok nedočkají. Hnutí ANO přitom jejich návrat slibovalo před sněmovními volbami, zařadilo ho do programového prohlášení vlády a se zavedením počítalo od ledna 2027. Na splnění slibu ale chybí vládě peníze. Za 10 let se počet mladých do 20 let hospitalizovaných na psychiatrii více než zdvojnásobil. V ambulancích jich přibylo mezi lety 2010 a 2024 o více než 60%. Vyplývá to z analýzy portálu Evropa v datech. Nejčastějšími problémy jsou deprese, úzkosti a poruchy chování. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
9: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
8: Legislativním návrhem se teď bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. No a nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Dneska bylo kolem 20, polojasno, sem tam zataženo a zítra dost podobně, maxima 22 stupňů a polojasno oblačno.
3: Hit Radio Černá Hora.
1: Další hodina s námi a s naším pátečním playlistem dáme Shotgun, takže George Ezra bude i Alanis Morissette.

Skvělá Alanis Morissette v éteru Hit Rádia Černá Hora. A my jsme tu 20 minut zpátky nakousili téma, které děti jsou slavnější než jejich rodiče. Říkal jsem tady, že mě hned napadaly dvě jména. To první je Miley Cyrus. Táta byli skvělý country zpěvák, ale Miley je přeci jen popularitě olebli výše. A taky Whitney Houston. Málo kdo ví, starší generace asi jo, že jí maminka Sissy Houston byla též úspěšnou zpěvačkou. A kdybychom šli do hereckého světa, tak Iron Man, Robert Downey Jr., skvělý herec, modla a sympaťák, i jeho tatínek byl ve filmovém průmyslu velký pan režisér. No a i český rybníček má takové jméno. Za mě jednoznačně Jakub Prachař. Nic proti tatínkovi i mamince, Davidovi Prachařovi a Daně Batulkové, ale myslím si, že Kuba je známější a úspěšnější, aspoň co se týká té zmíněné popularity. Takže jo, máme tu nějaký ty příklady, kdy děcka předostly popularitě své známé rodiče. Pokud vás někdo další napadá, dejte vědět na WhatsApp 601 292 464. Posílám i další playlist Temple City nebo Axwell.

0: a Ingrosso, Dreamer na Hitrádiu Černá Hora. Tak WhatsApp mi tu cinkl, úplně bych zapomněl na tohle jméno. A díky Petrovi, že dal vědět téma, které děti v popularitě zastínili své rodiče. Michael Douglas. Jako, tady je to těsný. I Kirk byl sakra velký pan herec, první Spartacus, pokud se nemýlím, ale Michael je asi o něco známější. Ale tady opravdu jablko nepadlo daleko od stromu. A tohle téma asi uzavřeme a jdeme hrát. Je pátek, snad ho máte volnej a plány na večer jsou slušný. Budou Miraj nebo Shakira?
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Tak točíme.
9: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
8: Stop!
9: Co?
8: Showroom na kuchyně.
9: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
8: Berem, díky.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Datart uvádí Dny Marian.
14: Dny Marian, jo.
13: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na topcentrum.cz.
17: www.topcentrum.cz.
18: Otroci, nalaďte se! Pod lízátky nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
19: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
7: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
17: Voláme všechny Pardubáky. V sobotu 19. září ve 3 hodiny odpoledne všichni na stadion. Doma přivítáme Bohemians a bez vás to nepůjde. Už v poledne vás navíc čeká tradiční guláš obraní, včetně fanzóny s fotbalovým pláckem a občerstvením. Zlevněné lístky od 140 korun koupíte na fkpardubice.cz. Vidíme se v sobotu. Kopeme pro Pardubáky.
20: Generálním partnerem FK Pardubice je společnost Synthesia Nitrocellulose.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Shakira, Zoo na Hitrádiu Černá Hora. Kdo ještě neviděl Zootropolis, tak napravte, jeden z nejlepších animáků. Co chci ale řešit je, že řada lidí nejvíce vypne hlavu starosti v autě. Auto totiž a cesta z práce prý ideální kámoš na deprese. Je to myšleno tak, že v autě, pokud tedy jedete sami, máte naprostý klid, pohodu, jen vy, váš playlist nebo oblíbený rádio. A já tomu věřím. Vzpomínám se i na příběh mého kámoše, který seděl i po zaparkování x hodin před barákem a nechtělo se mu domů. Mohl za to tedy vztah s bývalkou a nevěděl, že jak dorazí domů, bude zase kolotoč, řešení, hádky, žádný klid, prostě CRS. Tak já doufám, že vy se práh vlastního domu nebojíte překročit, ale pokud byl náročný týden, v klidu si vydechněte a dejte volume doprava. Jen žádný snění a zavřený oči. Erik Pritz, Call on Me.

0: Me, Myself and I na Hitrádiu Černá Hora, G-Eazy, BB Rexa. To vám hrajeme do celých východních Čech a v pátečním playlistu budeme pokračovat. Čeká nás i další speciál songy, který vás naladí třeba na večerní mejdan. Já se loučím zase někdy, kdy to se uvidí. Každopádně díky za super 3 hodiny. Docela ještě Alex Warren nebo Sia.
1: Poličce to v sobotu pořádně rozjedou. Ardon Day nabídne skákací hrad, tlapkovou patrolu, malování na trička, tanec, občerstvení i dárky. No, tak dorazte 19. září od 10 do 4 do prodejny Ardon na Starohradské.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: jednoduše online.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Ok, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset stojí.

0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Firma na zážitky
2: CZ. Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
12: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
11: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
12: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
11: A dětem přidáme helmu zdarma.
12: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
11: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na D1 silný provoz směr Brno mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Na jižní spojce hlásíte kolonu od Záběhlic směrem na Černý most a zdržíte se třeba i na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Rádia CZ. Hit Radio.
0: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česká policie se po incidentech v Německu zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Oznámila to na síti X s tím, že nemá informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v Česku. I nadále v naší zemi platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Zasahuje tam více než stovka hasičů. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Obyvatelům okolních obcí je doporučeno nevětrat. Škoda bude podle předběžného odhadu hasičů 300 až 400 milionů korun. České korunovační klenoty si od zítřka bude moci prohlédnout široká veřejnost. Zatím je mohly ve Vladislavském sále Pražského hradu vidět pouze školní skupiny. Výstavu bude možné navštívit do pondělí 28. září, za vstup nedáme ani korunu. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech. Půjde o úpravy koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Fronty na příletech ze zemí mimo Schengen v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Zítřek doprovodí převážně polojasná obloha, ráno a dopoledne bude místy až jasno a lokálně se objeví mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15.
10: Hezký dobrý večer s vámi, Lea, 2:08. Nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Startuje právě teď. Až po milénium jsem chtěla říct. No jo, páteček, víkend před námi. Tak startujeme právě teď. Shaggy.
11: Yo man.
12: Yo.
11: Open up man.
12: Yo, what do you want man?
11: My girl just caught me.
12: You made her catch you?
11: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
12: Say what?

na kolena na konela. Ivan Hlás právě teď dozněl z éteru Hit Rádia 8 minutek po 18. Tak jak pak se máte? Napište mi na 777-937-777, protože já někomu z vás chci udělat radost. A to na základě toho, že přesně za 3 měsíce, nejenom to, že tady bude 3. adventní neděle, ale já budu mít velký gospelový koncert opět v Betlémské kapli. A někomu z vás bych právě teď na základě vašich zpráv věnovala 2 vstupenky. A takový ty VIP vstupenky. Vstupinky, ano. Vstupenky jsem chtěla říct. To znamená, že se spolu uvidíme, vyfotíme, dáme si nějaký drink a budete sedět v takovém tom VIP, je to v Betlémské kapli od 19 hodin. Ještě pár vstupenek je na go out, ale já jsem se rozhodla, že vzhledem k tomu, že to je ode dneška za 3 měsíce, tak někomu z vás bych chtěla udělat radost. Takže Leona Giongiosi, to je to moje příjmení, jo, Nděši, bude mít opět gospelový koncert a vy můžete být u toho, tak napište na 777-937-777. Stačí napsat třeba jenom chci na Leu, anebo prostě cokoliv, ahoj. A já vyberu za chviličku někoho z vás a uděláme si tak společně radost, potkáme se, pokecáme a tak dále. No a teď už další skvělá zpěvačka, Samantha Fox.

0: Day Sleeper. I tohle vám hrajeme. Minutku po čtvrt na sedm, hezký dobrý večer. S vámi Lea a já jsem vám před chviličkou řekla, že někomu z vás strašně moc ráda věnuju dva lístky na můj Gospel Night, který je od dnešního dne, přesně za 3 měsíce. Takže v pátek 18. prosince se vidíme, slyšíme v Betlémské kapli, do toho nám tady krásně houká sirena. Tomu říkáme o Happy Day, který tam mimo jiné taky zazní. Takže pište na 777-937-777 a za chviličku vyberu někoho z vás a jste strašně skvělí, protože těch SMSek přišlo hrozně moc a těším se na každýho z vás. A nebojte, ještě do té doby rozdám několik lupenů.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včas.

0: nakupte jednoduše online. Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
10: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
9: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
10: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
9: A dětem přidáme helmu zdarma.
10: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
9: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
11: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
12: Zažij atmosféru Hakitaunu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Interia Arenou Foodfest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
13: Otroci, nalaďte se, pod lízátky nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitradio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si

doleva. To se na ten pátek hodí. Minutka po půl sedmé, hezký dobrý večer s vámi, Lea. 18.9. Přátelé, to je neuvěřitelný, jak to všecko letí. A já bych strašně ráda udělala teda radost někomu z vás, protože rozdávám dva lupeny na můj gospel night. Tak jsem vylosovala tady posluchačku Zlatu, která napsala, je Leuško, to by bylo prima, ještě jsem to neslyšela, udělala bys mi radost, Zlata. Tak Zlatuško, je to tvoje, já mám hroznou radost, když vám vždycky můžu udělat takhle něčím radost a věřte mi, že těch příležitostí bude ještě daleko víc. A vybrala jsem ještě jednu posluchačku. Místo dvou lupenů budou čtyři lupeny a to je posluchačka, která se sice nepodepsala, ale napsala, Leonko, mám ráda tvůj hlas, zpěv, taky písničky Celine Dion i gospel, černošská hudba, to je prostě top. Tak já vám za chviličku pošlu holky SMSku, tak vy dostáváte každá dva lupeny na gospel night a kamarádi, my máme před sebou ještě víkend, sobotu, neděli, spousty dárečku, skvělé muziky, taky narozeninová ruleta a já vám asi rozdám ještě nějaký lupeny o tom víkendu, tak rozhodně buďte s námi. A teď už posílám skvělou devadesátkovou kapelu Take Your Chance, Fun Factory. Kdo by je neznal, jako by nebyl. Já je milovala. I Wanna Be With You nebo Celebration. A tahle pecka, to nesmí v éteru Hit Rádia chybět. Tak příjemný poslech.

0: Wilson Twins Hold Me Now. Hit Radio Classic stále s vámi, taky Lea, dobrý večer. 18 hodin 41 minut, aktuální čas. My v téhle skvělé muzice pokračujeme dál až do 21. hodiny. Vám budeme hrát 80-ky, 90-ky až po milénium. Prostě jedna lepší pecka než druhá. Každopádně před námi Mňága až Jord, nebo taky Sonja, Brian Adams a spousty dalších skvělých hitovek. Tak se těším, co pak bude asi teď? Počkejte si na to.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
9: Haspel.cz.
10: Dvůr Králové, pozor! 22. září máme v Ardonu vedle Datartu 20% slevu na vše. Vyberte si oblečení a obuv do práce nebo do přírody. Ardon Dvůr Králové. Jen 22. září nakupujte s 20% slevou.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penalti.
20: Už nespane, když páříme s klukama.
17: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
22: Gap. Individual style for every generation.
23: Zkuste si dát minutku klidu.
24: Tak
9: přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No jistě.
15: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
23: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc. Zkuste si dát minutku klidu.
1: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi Lea Děnděši, 2 minutky po 19. Nejlepší hity, Kylie Minogue, letí za vámi.

Pátek večer, hezký dobrý den. Doufám, že si ho užijete podle svých představ. Protože když je ten pátek, tak si ho pojďme zpříjemnit pořádnou dávkou hudební nostalgie. Tak co takhle? One Night in Bangkok. Murray Head. To je prostě hit, který se hodí k tomu pátečnímu večeru. Protože na pátek je přece každá noc v Bangkoku dobrý začátek. Tak volume doprava a letí to za vámi právě teď.

0: Hit Radio s vámi, taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. Pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky. Pet Shop Boys, Gala, nebo taky Činasky. Vrátíme se spolu do minulosti, konkrétně do roku 1970. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Radia, protože ty nejlepší hity teprve přichází. Tak počkejte si na to.
1: Hit Radio Černá Hora. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Chata v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku za 2 miliony 300 tisíc. Rodinný dům v Pražmě na Frýdeckom Místecku za 6 milionů 600 tisíc. Rodinný dům v Jičíně, Moravčicích za 3 miliony 44 250. Byt 2+1 v Havlíčkově Brodě za 3 miliony 999 tisíc. A byt 4+1 v Sokolově za 2 miliony 890 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
10: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
10: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
10: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
10: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
10: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Otroci, nalaďte se! Pod lízátky nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
14: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru v Libnice. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibirský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
15: Hapex. Máme víc, než si myslíte.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
21: Zažij atmosféru Hockeytownu v úvodu sezóny. V neděli 20. září v 17 hodin Dynamo přivítá Karlovy Vary a už ve 14 hodin začne před Interia arénou Foodfest. V úterý 22. září v 18 hodin potom Pardubice vyzvou Liberec. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
22: Ratata.
0: tarararata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
11: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark, když chcete nakupovat, dát si kávu, nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark, Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se!

70. Schválně mi napište na 777-937-777, jaký posluchači nás poslouchají takhle po 19. hodině. Jaký ročník? Já jsem 85, takže ano, už jsem stará koza. Tak mi napište, vystačí napsat jenom rok, kdy jste se narodili, a já vám posílám Aretu Franklin, George Michaela, anebo taky Kors. So Young právě teď.

0: večer, Hit Radio stále s vámi, taky Lea, vy naši posluchači, co víc si přát, k tomu skvělá muzika, 80, 90, až po milénium. Tak já jsem se mrkla na vaše SMSky, protože jsem po vás chtěla, ať mi napíšete, jaký jste ročník, kdy jste se narodili. Tak 90 vládnou světu, to je samý 85, 82, 87, 91, 93, dokonce bacha, přišlo nám tady 2011, takže 15-letý, 16-letý posluchač, což je naprosto skvělý, že oslovujeme i mladou generaci. Tak v tom pokračujte dál, klidně mi pište ty ročníky, budeme se tomu věnovat i zítra, protože spolu budeme vstávat, dneska spolu budeme usínat a to je skvělý. Tak za chviličku třeba Rihanna a nebo spousty dalších skvělých hitů, tak rozhodně nikam neodcházejte, až do 21. jenom ty nejlepší songy.
1: Hit Radio Černá Hora. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz. Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Otroci, nalaďte se! Pod lízátky nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
6: Atención!
7: Jen

0: prostředí slunné Andaluzie, nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
0: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
0: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Ne, můj oblíbený hrnek.
5: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den? Tak si udělejte
8: Alegria den. Alegria dny jsou tady.
7: Se slevou 7% na zážitky.
8: Zážitkové restaurace.
7: Pobytové zážitky.
8: Adrenalin.
7: Automoto a mnohem víc.
8: U nás si vybere opravdu každý.
7: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
8: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
11: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
12: Vinylovou? A bude sama hrát?
11: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
13: Experto Family. Od V podlahy.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No v

0: Nakupte jednoduše online.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu, nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
3: A za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.
6: Je

0: Rádio Černá Hora. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Otroci, nalaďte se! Pod lízátky nás čeká další zápas. V neděli 20. září přivítáme FK Teplice. Výkop už ve 13 hodin a my chceme slyšet celý stadion. Vidíme se ve fanzóně za severní tribunou. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo!
5: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

pokračujeme, nezastavujeme, protože před námi je skvělá, úžasná zpěvačka. Dáme si trošku emocí, ale pořád s pořádnou dávkou energie. Je to Avril Lavigne a její Don't Tell Me. Je to hit, který umí být jemný, ale zároveň má prostě koule, pořádný říz. Tak si to dáme právě teď a nechte se na chviličku unést tou hudbou. Je pátek, vidina toho volna, sobota, neděle, pohodička. Tak volume doprava.

0: teď trošku zvolníme. Přichází totiž Polis a nádherná píseň Every Breath You Take. Kdo by neznal takovou nádhernou romantickou věc? Je to píseň, která má v sobě takové, jak bych to řekla, takové zvláštní kouzlo, trošku nostalgie a spousty nádherných emocí. Tak si na chviličku udělejte takový ten klídeček, je pátek večer a zaposlouchejte se a nechte hudbu mluvit za vás. Tak za chviličku přesně tohle.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Ne, můj oblíbený hrnek.
3: Tak tohle není dobrý začátek dne.
4: No to snad ne.
5: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
6: Alegria dny jsou tady.
5: Se slevou 7% na zážitky.
6: Zážitkové restaurace.
5: Pobytové zážitky.
6: Adrenalin.
5: Automoto a mnohem víc.
6: U nás si vybere opravdu každý.
5: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
6: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark, když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark, Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se!
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz turbíny.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

italštiny, protože právě teď nám z éteru Hitrádia dozněl Eros Ramazzotti, já ho miluju. Jako většina z vás, protože nám tady přišla nádherná zpráva od Jitky. Ahoj Lonko, dneska hraješ úplně skvěle, zvedlo mi to náladu, protože mě čeká noční šichta a s tebou a vaším Hitrádiem mi to lépe dneska a rychleji utíká, což je naprosto skvělý, takže děkujeme za tak hezkou zprávu a o tom to je prostě, ta muzika, to je láska, to je hudba, nebo takhle, ne hudba, to je lék na všechno, jsem chtěla říct. Pokračujeme dál, protože před námi ABBA, kdo by neznal, a taky Black Eyed Peas a I Got

0: Máme téměř 8:45, což ten čas je neúprosný, takže bohužel my se pro dnešní večer budeme muset spolu rozloučit. Přeju vám krásnou dobrou noc. Usínejte s láskou, radostí, prostě ať je vám dobře a zítra pravou nohou do toho nového dne. Ale já vám pošlu ještě do 21. skvělou muziku, co třeba Blondie, anebo Britney Spears, Baby One More Time, jeden z nejlepších vlastně prvních hitů, co se týče královny popu. I když ta je teď slavnější asi víc na Instagramu, ale její písničky jsou nesmrtelný, tak si ji vychutnejte. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách mám pro vás spousty skvělých zpráv, dárečků, muziky a hlavně dobré nálady. Tak dobrou noc.
1: Hit Radio Černá Hora. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Ne, můj oblíbený hrnek.
5: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
7: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
8: Alegria dny jsou tady.
7: Se slevou 7% na zážitky.
8: Zážitkové restaurace.
7: Pobytové zážitky.
8: Adrenalin.
7: Automoto a mnohem víc.
8: U nás si vybere opravdu každý.
7: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
8: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
12: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
13: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Když chcete nakupovat, dát si kávu nebo si jen dopřát chvilku pro sebe. Najdete tu vše na jednom místě. Aupark. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně.
17: Náplně hned.

0: hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Bude

0: se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
4: A tvůj Bůček?
5: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
6: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva se

0: Prezent platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.

0: můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
7: Konečně chvilka klidu. Dáme kafe?
8: Jasně. Hele, ale to je peněz za ty kroužky, viď?
7: Je, ale jsem ráda, že Honzík sportuje a nekouká furt do mobilu. Naštěstí mi ZPŠ přispěje na každé dítě 800. A to je znát.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
9: Práce na zahradě, v domě nebo v dílně? S technikou Einhell Stop Centra vám půjde pěkně od ruky. Sekačky, pily, vrtačky, vysavače a stovky dalších strojů v jednom bateriovém systému Power Exchange. Přijďte si vybrat do nově otevřené prodejny Topcentrum.cz v Hradci Králové v Novákových garážích. Einhell. Jeden akumulátor, stovky možností. Více na Topcentrum.cz.
10: www.topcentrum.cz.
9: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
10: Hašpl.cz.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.